Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Klasik rock.
2: Já jsem vlastně hrozně citový a nedovedu to překonat. Já když vidím včeličku, pardon. A co jsem to říkal?
3: No to o té včele.

Skyrock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tyň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

matce, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a další v prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Posádky některých aerolinek používají slangový výraz mermaid, tedy mořská pana, pro cestující, kteří svým sezením zabírají nadměrný prostor. Označují tak například lidi s roztaženýma nohama, kteří omezují pohodlí ostatních. Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů.
9: Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát. Honza Navrátil, Praha.
8: AI agent při rezervaci lekce v posilovně odhalil chybu v systému a zrušil rezervaci jinému člověku. Rozhraní totiž nekontrolovalo oprávnění k úpravám cizích rezervací. Případ ukazuje riziko špatně zabezpečených API, která mohou AI agenti odhalit a zneužít i při běžných úkolech. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
7: Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na raritní podívanou do Krkonoš.
2: Současní obyvatele Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmos, staré řecké báje a pověsti. Snad nejznámější kniha Eduarda Petišky s ilustracemi Zdeňka Sklenáře obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež. Knížka patří ke stálicím našich knihovniček už od roku 1961, kde vyšla poprvé. Paměti, autobiografie císařovny, manželky posledního iránského šáha, když se Farah Dýba provdá za Rezu Pahlavího, život se jí od základu změní. Píše o ní světový tisk, je modní ikonou a jednou z nejkrásnějších žen planety. Příběh, který začal jako romantická pohádka, po 20 letech se ale pohádka mění ve zlý sen. Vysvědčení. Během 6 měsíců jsou zavražděny 3 děti a čtvrté unikne smrti jen o vlásek. Zpočátku pachatel řádí na Ostravsku, pak se přesouvá do Prahy. Všechny případy mají jedno společné. K vraždám dochází den před narozeninami obětí. Thriller oblíbené dvojice David Urban a Vladimír Zlý. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Klasikro.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: Dobré ráno, Býťáci, je neděle 23. srpna roku 2026, svátek má Sandra a jen chvíli po 8. hodině ranní už je tu spolu s vámi ve studiu Rádia Být na Vinici v pražských Strašnicích Jirka Rogl. No a hned takhle na úvod dne tu mám jeden z podle mne tedy nejúžasnějších filmových pohledů, nejen na postavu známé rokové osobnosti, ale především sondu do jeho, řekněme, snad rozervané duše. No a řeč je tu o biografickém dramatu o Ianu Curtisovi, frontmanovi postpunkových Joy Division, a troufám si říct, že tenhle černobíle natočený snímek z roku 2007 s bohatou a velice působivou hudební složkou zaujme i diváky, kteří se s Joy Division ani jejich muzikou doposud nesetkali. Film dostal název Control, režíroval ho jinak legendární fotograf Anton Corbijn, mimochodem teď vystavuje v Berlíně. Kdo by si chtěl udělat výlet, a právě na té jeho hudební složce se podíleli třeba i takový The Killers, Iggy Pop či David Bowie, no ale my si, myslím, dáme právě ty Joy Division a od nich nádhernou emocemi nabitou skladbu Shadow Play.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: No a protože co se týče filmové i seriálové tvorby, já osobně se neohlížím jen do minulosti, ale sleduji i tvorbu současnou, a tak jsem samozřejmě nemohl neschlédnout populární Netflixovskou sérii Stranger Things, když tam se o nostalgii určitě dá hovořit. Ano, není to jen seriál o partě dětí, příšerách a v paralelním světě, je to také jedna z nejlepších hudebních cest do 80. let. The Clash, Joy Division, Toto, Kate Bush, Metallica, Journey, Kiss nebo Iron Maiden a některým starým písním seriál dokonce vrátil život, čehož je nejmarkantnějším příkladem skladba Running Up Dead Hill od nám dobře známé a zmíněné anglické zpěvačky a skladatelky Kate Bush, která se 37 let po původním vydání právě díky Stranger Things znovu vyšplhala mezi největší světové hity. Tak si jí dáme, ne?

0: muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: No a máme tu zase jeden takový pěkný filmový životopis, a to výstředního, nicméně dnes velice, velice uznávaného a ceněného umělce Jeana Michela Basquiata. Velkým sběratelem a obdivovatelem jeho díla je mimochodem třeba bubeník Metallica Lars Ulrich, no a o tomto bohužel již nežijícím umělci byl v roce 1996, tedy právě před 30 lety, natočen velice působivý film pojmenovaný stručně a jednoduše Basquiat. Zahrála si tu mimo jiné bývalá partnerka Kurta Cobaina, Courtney Love, nebo také sám David Bowie, který tu výborně stvárnil Basquiatova přítele Andyho Warhola. No a zazní tu samozřejmě také spousta a spousta výborné muziky a já jsem z toho zajímavého a barvitého soundtracku vybral skladbu, kterou takhle krásně a drsně, jak to umí jen on, naspíval sám Tom Waits.

Radio Beat. Classic Rock.

0: svazu! Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: No a za pár dní to bude rok, co nás v úterý 16. září roku 2025 ve věku 89 let navždy opustil jeden z našich dětských hrdinů, idol žen několika generací, Robert Redford. No a my dnes, myslím, máme tu úplně nejlepší příležitost, když máme ten Víkend stříbrného plátna na tohoto výjimečného představitele mnoha filmových rolí vzpomenout a vzdát mu hold. No a jistě mi dáte za pravdu, že jednou z takových těch nezapomenutelných je ta v legendárním westernu Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Víte o tom, že na pražském Vyšehradě zalévají zeleň vodou z Vltavy? Užitková voda je historickým kanálem a vrtem, vedena skrz skálu až do vyšehradských sadů, kde nahradila vodu pitnou. Ročně tak zahradníci využijí téměř 7000 kubíků vody. Letošní horké léto vůbec nepřeje Alpama Dolomitům, ta je totiž permafrost, který dosud držel skály pohromadě. Některé cesty jsou teď zavřené, spadl třeba kus stěny Monte Pelma v Dolomitech, jak říká Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Naštěstí to bylo ze severní strany, kde lezou jenom velmi zdatní horolezci a naštěstí tam nikdo z nich zrovna nebyl. Ale z východní strany se leze takzvaná balová lávka, což je něco mezi ferátou a lehkým horským lezením, a tu to nezasáhlo, takže na Monte Pelmo zřejmě budeme moct lézt ještě pořád hodně dlouho. Bylo velké řícení na Tour Ronde, což je jeden z známých, trošku nižších, ale velmi známých a krásných vrcholů v oblasti Mont Blancu. Okolo všude jsou ledovce a severní stěna je velmi oblíbená pro lezení sepíny. Něco podobného se stalo na nedalekém vrcholu Charmeau. To je vrchol, který je vyhrazený vyloženě pro zkušené velmi dobré horolezce. No a nakonec to všechno vyvrcholilo v Grand Couloiru Gité, kterým se přechází při výstupu takzvanou francouzskou normálkou na Mont Blanc. Je známo, že tam občas spadne kamenná či sněhová lavina a někoho tam zraní, dokonce někdy i zabije. Bohužel letos se to stalo českému horskému vůdci s jeho klientem. Říkám to kvůli tomu, že ten vůdce udělal všechno dobře. Vyrazil ve 3 ráno, kuluár traverzovali v době, kdy tam byla největší zima, nebo měla být největší zima. A přesto se nahoře utrhla velká kamenosněhová lavina a zabila je.
1: Letiště v Amsterdamu nasadilo elektrický tahač taxibot pro přesun letadel bez zapnutých motorů. Stroj snižuje spotřebu paliva až o 65% a emise o stovky kilogramů na jeden pojezd. Tahač navíc řídí pilot z kokpitu. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: 9:10 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já už tu mám a mnozí možná znovu zvolají konečně známý a opět bych se nebál říct kultovní film režiséra Roberta Rodrigueze Desperado z roku 1995, v něm tedy samozřejmě charismatického Antonia Banderase, také Quentina Tarantina, no a především krásnou, úžasnou a naprosto dokonalou Salmu Hájek, no a zazní tu třeba i tahle krásná skladba Carlose Santany.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ahoj, Bono. O, prosím te, potreboval bych nejaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to predstavoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písiť, mělo by to být asi takhle. Ola liada, ola liada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: No a my už jsme si o tomto víkendu minimálně v jednom, ale spíš ve více případech jsme zmínili tvorbu původem novozélandského režiséra a především scénaristy Richarda Curtise. Určitě jsme vzpomněli na Piráty na vlnách, také vám nebudou neznámé tituly jako Lásky čas, Láska nebeská, z té jsme taky hráli, Nothing Hill či Čtyři svatby a jeden pohřeb. No a právě před 7 lety vznikla další a tentokrát hudební a taktéž romantická komedie. A když vám řeknu, že dostala jméno Yesterday, hned je tu jasné, že to bude tak trochu o muzice Beatles, na které ovšem v tomhle filmu v důsledku chvilkového záhadného globálního zatmění lidstvo zapomene a z toho vytěží maximum písničkář Jack, kterého zrovna ve chvíli toho výpadku srazí autobus a tak si jako jeden z mála na geniální písně liverpoolských brouků pamatuje. No a začne je vydávat za své. Ve filmu Yesterday hraje sám sebe také Ed Sheeran a nechybí tu ani nějaký ten morální rozměr toho všeho, ale to už bych vám prozrazoval moc, tak pokud jste neviděli, určitě na to jukněte, myslím, že se pobavíte a takhle tu zazní právě ta titulní píseň.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: Vzpomínám, jak zrovna, když jsme tady měli ten víkend v loni, tak Jarda Velké Losiny, ten od Kulaté lopaty, psal, že by chtěl zahrát z Armagedonu Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing. Taky nám psal hezký den, mám to tady skopírovaný z minula, tak toho samozřejmě dát musíme, to je jasný, máme tu další hudební pokračování toho našeho dnešního pohodového, nejen tak trochu, ale hodně filmového druhého dne toho našeho víkendu a právě samotného pana Bruce Willise, který v současnosti bojuje s těžkou nemocí, tak mu přejeme, ať je tu ještě nějaký čas s námi, no ale v tomto případě tedy nám zachránil tu naší je stále krásnou matičku zemi a to dnes již dávno filmové klasice, jak zmínil Jarda z Velkých Losin Armagedon, ve které nejen, že si zahrála krásná dcera Stevena Tylera Liv, ale také tu zazněly dvě písničky od jeho Aerosmith, ze kterých s dovolením vybírám tu zmíněnou a taky trochu tak nějak víc, jak se říká, provařenou a sladší a možná ukápne i nějaká ta slzička.

0: stříbrného plátna na Beatu.
1: No a já zase budu trochu vzpomínat třeba na to, jak jsme jezdívali před rokem 89 a tam přeci jenom do trošku liberálnějšího Maďarska. V Budapešti se dali nakoupit nějaké ty u nás tehdy těžko dostupné nahrávky, LPčka, nějaká ta obrázková trika, tu a tam tam zahrála nějaká ta západní kapela. No a nedílnou součástí těchto našich výprav bývaly samozřejmě návštěvy biografu, o kterých se nám tedy v tehdejším Československu ani nemohlo zdát. Viděl jsem tu takhle třeba Pink Floydovskou zeď, Vlasy Miloše Formana, filmovou verzi rockové opery Jesus Christ Superstar a také jedno hodně podobné dílo, ovšem z dílny maďarských tvůrců. Tenhle film jistě mnozí z vás znají, jmenuje se Ištván Király, neboli i česky Král Štěpán, a tahle rocková opera o životě maďarského národního světce vychází z nejstarších legend a zobrazuje příchod křesťanství do Uher a Štěpánův nástup k vládě. No a v těch hlavních rolích tu můžeme vidět a především tedy slyšet osobnosti z tehdejších nám dobře i tady známých maďarských rockových kapel, no a mezi nimi třeba Gyula Vikidála, zpěváka populárních Dynamit či Pandora's Box, a právě v jeho podání si teď společně poslechneme malou ukázku právě z filmové verze rockové opery Ištván Király.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus, společnost pro výzkum kamenných křížů, která už víc než 4 desetiletí funguje v Aši, spustila nový web kamennekříže.cz i s mobilní aplikací. Je tam dostupná databáze kamenných památek po celé republice. Tajemnice společnosti Marie Štrojblová prozradí víc.
2: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli udělat výlet.
1: Podle jejího manžela Michala Štrojbla je web výsledkem letité badatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a teď se dočkala digitalizace databáze. Vědci mají nové poznatky o zlatině nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Pravěcí lidé tam podle nich uctívali slunce a měsíc už před 6,5 tisíci lety. Jedná se tak o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě. Slavný britský Stonehenge je o 1000 let mladší a egyptské pyramidy o 2000. Tým archeologů vedený odborníky z Plzeňské západočeské univerzity zjistil, že na místě dnešní vesnice bylo ohrazení ve tvaru skoro pravidelného kruhu o průměru 230 metrů. Součástí komplexu byl přes 2,5 metru hluboký příkop a 12 nepravidelně rozmístěných vstupů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: provazu! Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: 8 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. No a dalším filmem tohoto víkendu jsou před 15 lety do kin uvedení francouzští Nedotknutelní a ti jsou filmem o dvou lidech, kteří snad ani nemohou být rozdílnější, aristokratovi Filipovi a madame Drissovi, a krásně se tam střetávají i jejich hudební světy. Klasická hudba proti soulu, funku a 70kovému disku. A právě hudba je jedním z důvodů, proč ten film tak skvěle funguje. V jedné z nejsilnějších scén se Filip vydává na paragliding a nad ním se rozehraje hlas Niny Simone. Feeling Good přitom není jen krásná písnička, v téhle scéně znamená doslova nový život a svobodu. Kdo jste snad neviděli Honem dohnat, stojí to určitě za to. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a my v tom našem víkendu budeme pokračovat, tedy o trošku svižněji, a to spolu s animovaným Tarzanem, kde se o tu úžasnou muziku tehdy v roce 1999 nepostaral nikdo jiný než sám Phil Collins a rozhodně i jenom ten soundtrack samotný. I kdyby se vám třeba do celého filmu z produkce Walt Disneyho nechtělo, rozhodně stojí za naši pozornost, tak jako by byl zkrátka Philovým dalším nadmíru vyvedeným albem s tím jeho nezaměnitelným zvukem i rukopisem.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
3: No a my se teď právě v rámci toho našeho víkendu trošku ohlédneme za letošním 60. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jehož bezesporu největší zahraniční hvězdou byl dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Do lázeňského města přiletěl se svojí manželkou, no a první autogramy tak ty rozdával fanouškům hned po příletu na letišti a i během příchodu pak o tom červeném koberci se tento letos 80letý herec zastavil u několika fanoušků, přičemž si chvíli povídal, to bylo i v televizi vidět, s mužem na invalidním vozíku a zajímal se, jestli se chystá na sobotní projekci legendárního filmu Absolvent, který na festivalu pak osobně uvedl. No a právě v téhle filmové klasice z roku 1967 zní muzika dvojice Simon a Garfunkel a takovou asi nejzásadnější písní je tam tahle s názvem Mrs. Robinson.

0: co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: Nevím, jak vás, býťáci, ale mě docela bavil a dnes už také klasický televizní seriál Četnické humorsky a já jsem ho třeba sledoval i proto, že oba moji dědečci byli prvorepublikovými četníky, jeden tady v Praze a druhý na Moravě a jednou z takových těch milých životních postav seriálu Četnické humorsky je strážmistr Zahálka, dnes zde tedy stvárněný, dnes již bohužel nežijícím Brně hercem Erikem Pardusem, který je mimochodem držitelem ceny Thálie i prestižní ceny Alfréda Radoka. No a já jsem si tak vzpomněl, že k jeho nejznámějším filmovým rolím patří postava mladičkého učně Pídi z filmu Romance za korunu, který v roce 1975 natočil režisér Emil Sirotek, no a právě z něj si tak dáme písničku Jirky Schellingera Hudba radost dává. Ano, ta tu zazní a přímo jí nenajdete, přitom ji nenajdete na žádném Jirkově řadovém albu. Tak.

byli Kiss na beatu, no já takhle v závěru hodiny před 11. opět připomenu a shrnu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích, kde i dnes můžete samozřejmě posílat svoje vzkazy, postřehy, připomínky, zkrátka co všechno vás jen napadne, buď jako SMSky na číslo 720 001 222, nebo také mailem na studio@radiobeat.cz. Můžete využít tu naší mobilní apku, tam můžete ty vzkazy buď tedy napsat anebo namluvit, no máte-li něco na srdci, anebo třeba i k dopravě, přeci jenom neděle, tak klidně volejte i mě takhle přímo do ouška na číslo 210 32 33 34.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Posádky některých aerolinek používají slangový výraz mermaid, tedy mořská pana, pro cestující, kteří svým sezením zabírají nadměrný prostor. Označují tak například lidi s roztaženýma nohama, kteří omezují pohodlí ostatních. Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů.
2: Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát. Honza Navrátil, Praha.
1: AI agent při rezervaci lekce v posilovně odhalil chybu v systému a zrušil rezervaci jinému člověku. Rozhraní totiž nekontrolovalo oprávnění k úpravám cizích rezervací. Případ ukazuje riziko špatně zabezpečených API, která mohou AI agenti odhalit a zneužít i při běžných úkolech. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

3 minuty po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl. No a my už tu máme a opět v celku očekávaně a logicky také tu slavnou Pink Floydovskou zeď. Jistě mi dáte býťáci za pravdu, že to naléhavé poselství tohoto nesmírně nadčasového filmu z roku 1982 je i v dnešní době, kdy po celém světě vznikají stále další a další nesmyslné krvavé válečné konflikty a vůbec se dějí věci nad hranici lidského chápání stále aktuální. A my si teď tedy společně poslechneme právě z dvojalba The Wall. Jehož muzika je nosnou složkou filmu, malou ochutnávku v podobě nádherné a vám dobře známé skladby Comfortably Numb s tím nejúžasnějším kytarovým sólem v jejím závěru.

Klasický rok. Radio B. There she was.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: od těch provazů.
1: Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
2: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: A já jsem si teď vzpomněl, že jsem doma takhle jednou v úterý večer poslouchal moc pěkné povídání kolegy Dana Kohouta, který měl v té své zpovědnici jako hosta Ondřeje Havelku. No a ti dva mi mluvili z duše, když se tu rozplývali a notovali si nad mnohovrstevným a bezbřehým talentem americké zpěvačky s italskými kořeny, té, která vystupuje pod uměleckým jménem Lady Gaga, které si dala podle známé písně Queen, Radio Gaga. Gaga je mimochodem velkou faninkou Iron Maiden, zahrála si s Metallicou a i tady na beatu ji můžete slýchat ve společnosti Micka Jaggera a Rolling Stones. No a já tu tak mám v rámci našeho filmového víkendu píseň, kterou již v roce 1964 napsali pánové Leslie Bricusse a Anthony Newley. Ovšem před nedávnem jí právě Lady Gaga naspívala pro stejnojmenný film The Joker, ve kterém si zahrála a zpívá tu o člověku, který odmítá přijmout pravidla společnosti a postupně se dostává k velmi sebevědomému tvrzení, že The Joker is me. Lady Gaga si tak píseň pro Jokera upravila jako jakési prohlášení Harley Quinn, kterou zde hraje, že právě ona je tou, která chápe Jokera a jeho svět. No a mezi náma píseň také pěkně přitvrdila, opepřila a to tedy právě tak, že se myslím docela krásně hodí i k nám na Rádio Beat.

0: podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a teď už šup do klubu Mazaný králíček. No, Mazaný králíček, kde právě začíná taneční soutěž a Vincent Vega, čili jeho filmový představitel John Travolta s manželkou velkého bossa Miou, stvárněnou úžasnou Umou Thurman, se tu právě chystají předvést jeden z nejslavnějších tanců v historii kinematografie a možná ne úplně každý si pamatuje nebo vybaví, že jim k tomu v kultovní klasice Quentina Tarantina Pulp Fiction historky z podsvětí posloužila muzika samotného Chucka Berryho. All right, let's see what you can do.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: No a hurá za dobrodružstvím k májovkám a vůbec legendárním filmům o indiánech, dobývání divokého západu a nevím jak vy, ale já jsem je viděl snad úplně všechny a určitě ne jen jednou. My tu obvykle vzpomínáme na filmového představitele Vinnetou a Pierre Brice, který se u nás ještě za svého života párkrát zastavil a taky třeba já mám od něj osobně podepsané DVDčko s jedním z jeho filmů. No a dobrou zprávou budiš, že již za pár dní v úterý 1. září budeme mít my, věční kluci, možnost získat autogram, fotografii a především si poslechnout zajímavé povídání dalšího z těchto našich dětských hrdinů a tím byl bezesporu herec, sportovec, kaskadér, režisér a scénárista Gojko Mitič. Ano, mohli jsme ho znát jako Ulzánu, odvážného Severína, statečného Oskeolu či náčelníka velkého hada z těch východoněmeckých indiánek Studia Defa. Ale pozor, objevil se i v mnoha právě těch májovkách s Pierre Brisem. Ano, můžeme ho vidět ve filmu Vinnetou, Vinnetou Rudý gentleman, Vinnetou Poslední výstřel mezi supy nebo Old Shatterhand. No a než si poslechneme právě tu známou melodii z filmového Vinnetou a doplním, že to setkání s Gojko Mitičem proběhne právě 1. září od 17 hodin v pražském planetáriu. Já jsem si tady otevřel stránky planetária a koukám, že lístky jsou ještě k mání. Tady je slíbená krásná melodie.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na raritní podívanou do Krkonoš.
4: Současní obyvatele Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna.
3: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmos, staré řecké báje a pověsti. Snad nejznámější kniha Eduarda Petišky s ilustracemi Zdeňka Sklenáře obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež. Knížka patří ke stálicím našich knihovniček už od roku 1961, kde vyšla poprvé. Paměti, autobiografie císařovny, manželky posledního iránského šáha, když se Farah Dýba provdá za Rezu Pahlavýho, život se jí od základu změní. Píše o ní světový tisk, je modní ikonou a jednou z nejkrásnějších žen planety. Příběh, který začal jako romantická pohádka, po 20 letech se ale pohádka mění ve zlý sen. Vysvědčení. Během 6 měsíců jsou zavražděny 3 děti a 4. unikne smrti jen o vlásek. Zpočátku pachatel řádí na Ostravsku, pak se přesouvá do Prahy. Všechny případy mají jedno společné. K vraždám dochází den před narozeninami obětí. Thriller oblíbené dvojice David Urban a Vladimír Zlý. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: 11:05 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a když máme víkend stříbrného plátna, mám tu i dnes, to by ani jinak nešlo, Teenage z D, dvojici amerických herců, komiků a zpěváků a také kytaristů Kyle Gass a Jack Black, tu, která před 3 lety zahrála naživo i v Praze, aby si s ní publikum v naprosto beznadějně vyprodaném fóru Karlín jako jeden muž zpívalo slovo od slova písně z filmové hudební komedie Pick of Destiny, čili Trsátko osudu z roku 2006. Ano, letos má kulaté výročí. Fotky, a to s dovolením moje, z téhle vydařené akce najde na našem býťáckém webu a já doplním, že tuhle úvodní píseň z filmu Pick of Destiny spolu s Teenage D zpívají také pánové Meat Loaf a Ronnie James Dio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No a musím se přiznat, že teprve nedávno jsem se konečně dostal k tomu, abych zkouknul pokračování slavné drogové, řekli bychom hořké komedie Trainspotting, a musím říct, že se toho pokračování tvůrci chopili poměrně tak nějak se ctí, a navíc jsem si připomněl svou taktéž poměrně ještě nedávnou, zkrátka jedinou cestu, návštěvu skotského Edinburgu, kde se děj odehrává. Teď se tam mimochodem chystá náš Carlos, no a přestože už nám odbylo poledne, popřeji vám krásné prožití tohoto jistě pohodového nedělního dne, a to prostřednictvím skladby právě tohoto jména, tedy Perfect Day, která v podání Lou Reeda zazní právě v tom Trainspottingu číslo 1 z roku 1996.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: provazu. Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: Víťáci, když jsem si pečlivě, svědomitě a jako vždy samozřejmě s láskou připravoval muziku pro tenhle víkend, vzpomněl jsem si na, myslím, moc takový hezký a dojemný film Hudba mého života z roku 2019 a ten vypráví příběh britského teenagera pakistánského původu, který vyrůstá v anglickém Lutonu v roce 1987 a když mu spolužák prostřednictvím zapůjčených kazet originálek představí hudbu, jak zde říká šéfa, čili bose, tenhle klučina vidí v těch bosových, čili springsteenových, samozřejmě silných textech, dalo by se říct takovou paralelu k tomu svému do té doby bezútěšnému životu a díky jim objeví právě ten prostor pro takovéto očistné uvolnění svých do té doby potlačovaných snů. No a dle očekávání je tenhle film plný právě muziky, jak jinak než Bruce Springsteena.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a máme tu i dnes legendární film Life of Brian, čili Život Briana. Tenhle, musím říct, velice zábavný snímek z roku 1979, tak trochu paroduje známý příběh Ježíše Krista, no a na svědomí jej nemá nikdo jiný než Monty Pythoni, velcí oblíbenci mimochodem Bruce Dickinsona i ostatních členů Iron Maiden, takže pro všechny příznivce téhle kapely a především Monty Pythonu Always Look on the Bright Side of Life, čili závěrečná hymna ukřižovaných právě teď na beatu.
5: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Víte o tom, že na pražském Vyšehradě zalévají zeleň vodou z Vltavy? Užitková voda je historickým kanálem a vrtem, vedena skrz skálu až do vyšehradských sadů, kde nahradila vodu pitnou. Ročně tak zahradníci využijí téměř 7000 kubíků vody. Letošní horké léto vůbec nepřeje Alpama Dolomitům, ta je totiž permafrost, který dosud držel skály pohromadě. Některé cesty jsou teď zavřené, spadl třeba kus stěny Monte Pelma v Dolomitech, jak říká Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Naštěstí to bylo ze severní strany, kde lezou jenom velmi zdatní horolezci a naštěstí tam nikdo z nich zrovna nebyl. Ale z východní strany se leze takzvaná balová lávka, což je něco mezi ferátou a lehkým horským lezením a tuto nezasáhlo, takže na Monte Pelmo zřejmě budeme moc lézt ještě pořád hodně dlouho. Bylo velké řícení na Tour Rond, což je jeden z známých, trošku nižších, ale velmi známých a krásných vrcholů v oblasti Mont Blancu. Okolo všude jsou ledovce a severní stěna je velmi oblíbená pro lezení sepíny. Něco podobného se stalo na nedalekém vrcholu Charmeau. To je vrchol, který je vyhrazený vyloženě pro zkušené velmi dobré horolezce. No a nakonec to všechno vyvrcholilo v Grand Couloiru Gité, kterým se přechází při výstupu takzvanou francouzskou normálkou na Mont Blanc. Je známo, že tam občas spadne kamenná či sněhová lavina a někoho tam zraní, dokonce někdy i zabije. Bohužel letos se to stalo českému horskému vůdci s jeho klientem. Říkám to kvůli tomu, že ten vůdce udělal všechno dobře, vyrazil ve 3 ráno, kuluár traverzovali v době, kdy tam byla největší zima, nebo měla být největší zima, a přesto se nahoře utrhla velká kameno-sněhová lavina a zabila je.
1: Letiště v Amsterdamu nasadilo elektrický tahač taxibot pro přesun letadel bez zapnutých motorů. Stroj snižuje spotřebu paliva až o 65% a emise o stovky kilogramů na jeden pojezd. Tahač navíc řídí pilot z kokpitu. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Ahoj, Bono. O, prosím te, potreboval bych nejaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to predstavoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písiť, mělo by to být asi takhle. Ola liada, ola liada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: 6:13 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a teď schválně, Beatáci, jaký film nám tady určitě nemůže chybět. Film o svobodě, motorkách, o těch, které si osedlali dva sympatičtí chlapíci, aby se vydali na pouť napříč Spojenými státy, na pouť, která se stala jejich poslední. Ano, to je rok 1969, Dennis Hopper, Peter Fonda a třeba také Jack Nicholson ve filmové klasice Easy Rider, čili bezstarostná jízda, a zazní tu tak, no, co jiného než ta v podstatě motorkářská hymna Born to be Wild v podání kanadsko-amerických Steppenwolf.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: No a když tu máme právě ten náš filmový víkend, tak předpokládám, že jste někteří nebo mnozí stejně jako já také filmovými fanoušky a já jsem konkrétně mimo jiné obdivovatelem díla amerického režiséra Davida Lynche, no a za jeho asi takové vrcholné nebo minimálně mé oblíbené dílo považuji jeho film z roku 1990, ten s názvem Zběsilost v srdci, a právě v něm zazní také spousta a překvapivě i docela tvrdé muziky. Výjimkou je ovšem skladba Wicked Game, kterou možná znáte i v podání finských hymn. My si ale teď samozřejmě pustíme tak, jak zazněla ve zmíněném filmu Zběsilost v srdci, tedy v podání Krise Isaaca.

0: A muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: No já myslím, když už tu v rámci tohle tématického víkendu, a bylo to včera, přišla řeč na film s muzikou Beatles, ovšem bez Beatles, povídali jsme si tu o titulu Backbeat z roku 1994 i o těch nových připravovaných čtyřech filmech. Mohli bychom si teď dát ukázku z filmu, který ty pravé Beatles, tedy Johna, Paula, Ringa a Ringa sleduje v době té vrcholné Beatlemanie během jejich jednodenního maratonu od cesty vlakem do hotelu a pak ještě do televizního studia, a který je zkrátka určený nám, fanouškům z celého světa, dospělým dětem všech věkových kategorií a dnes už samozřejmě i pamětníkům, kdy jistě ukápne i nejedna taková ta nostalgická slza. A že jsem neřekl název toho filmu, no tak to je jasný. Perný den, jak jinak, a kdo v něm najde mladého Phila Collinse, získává bludišťáka.

0: těch provazů! Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: No a jak tak koukám, tak už na rozloučenou tu mám kapku té a vám bezesporu známé klasiky. Jejíž jméno zní Carmina Burana a za tím názvem se skrývá kantáta od německého skladatele Karla Orfa, složená na motivy stejnojmenného souboru středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých a jiných básní a písní pocházejících z 11. až 13. století. Tahle Orfova Carmina Burana měla premiéru roku 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem, aby okamžitě dosáhla obrovského úspěchu v Německu, přičemž ten věhlas světový si získala až po druhé světové válce. V její úvodní části zahajoval své koncerty námi s láskou vzpomínaný Ozzy Osbourne, na albu ji použila i brazilská Sepultura, no a pro tu svou dramatičnost, a to je pro nás dnes důležité, byla i a je často používána jako hudba filmová. Příkladem může být Excalibur, film z roku 1981 a také pěkně vypomůže v gradaci jedné ze scén v přesně o 10 let mladším filmu The Doors Olivera Stonea. No a teď už vás naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, protože někde už se tady za okýnkem mihnul Dan Kohout a právě i on tu má na celé odpoledne ještě připravenou spoustu a spoustu parádní filmové muziky.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus, společnost pro výzkum kamenných křížů, která už víc než 4 desetiletí funguje v Aši, spustila nový web kamennekříže.cz i s mobilní aplikací. Je tam dostupná databáze kamenných památek po celé republice. Tajemnice společnosti Marie Štroblová prozradí víc.
2: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli udělat výlet.
1: Podle jejího manžela Michala Štrojbla je web výsledkem letité badatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a teď se dočkala digitalizace databáze. Vědci mají nové poznatky o svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Pravěcí lidé tam podle nich uctívali slunce a měsíc už před 6,5 tisíci lety. Jedná se tak o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě. Slavný britský Stonehenge je o 1000 let mladší a egyptské pyramidy o 2000. Tým archeologů vedený odborníky z Plzeňské západočeské univerzity zjistil, že na místě dnešní vesnice bylo ohrazení ve tvaru skoro pravidelného kruhu o průměru 230 metrů. Součástí komplexu byl přes 2,5 metru hluboký příkop a 12 nepravidelně rozmístěných vstupů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No, tento víkend na Rádiu Beat je vlastně takový filmový hudební festival, dá se říct. Ano, víte, o co jde, tak posloucháte určitě. Celý víkend je 14 hodin a 6 minut, začíná odpolední vysílání, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Flash Gordon, sci-fi film, dobrodružný film, fantasy film, všechny tyhle ty žánry bychom mohli spojit. V charakteristice tohohle filmu byl natočen v roce 1980, režíroval ho Mike Hodges. No a jsou tady slavná jména, co se týče herců, tak třeba Max von Sydow nebo překrásná Ornella Muti. O co jde? Je to velice atraktivní film na podívanou, který je určen opravdu širokému okruhu diváků. Mink, zlý vládce planety Mango, chce zničit Zemi. To je takový tady téma těch filmů, že, sci-fi. Zarkov, vědec z NASA, požádá bájného Flashe Gordona, aby pomohl zachránit Zemi. Uvidíte záhadnou a stále žádoucí Ornellu Muti v té době, teda teď už je to trošičku postarší dáma, po boku Maxe von Sydowa, jak jsem předeslal. Jde o jeden z nejdražších projektů v dějinách kinematografie. Tak, vidíte. No a co je ale důležitý, že soundtrack k tomuto filmu natočili Queen, The Hero.

zaplatíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: O, prosím te, potreboval bych nejaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to predstavoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písiť, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: Otřete trochu pana Stalloneho, nějak se nám leskne, to taky slyšíte v upoutávkách v tomto víkendu filmového plátna. No je pravda, že Sylvester Stallone se opravdu v té filmové sérii Rocky lesknul od začátku filmu až do konce téměř, že ano. No protože boxer, protože trénoval a protože fyzická námaha, abych tak vysvětlil, ano. Rocky 4, další pokračování. Tenhle ten film natočil Sylvester Stallone 1985. Ano, natočil, protože si napsal scénář, chopil se i režie a zahrál si samozřejmě i hlavní roli. O čem je tento příběh? Tak Rocky Balboa žije v ústraní se svou ženou a boxuje jenom občas, jen tak dá se říct, pro radost. No a kamarádí se se svým přítelem, černým boxerem Apollem Creedem, který byl dřív jeho soupeř, že ano. Kdo zná celou tu sérii filmovou, tak ví, o čem mluvím. Ovšem, do Ameriky přiletěl amatérský mistr světa v boxu Rus Ivan Drago, toho hraje Dolph Lundgren, jen tak pro přesnost. No a ten vyzve na souboj právě Apolla, respektive Apollo se přihlásí k tomuto zápasu. Dojde ovšem k neštěstí, Drago zasáhne Apolla tak nešťastně, že Apollo zemře v náručí svého přítele Rocky Balboy. Rocky se naštve zdravě a vyzve naopak zase Draga, aby ho skolil. Samozřejmě trénuje, přináší to těžkosti, pochybnosti a nevím co všechno, ale jak to vždycky končí, všechny ty filmy, ty série filmový Rocky, tak i v tomto příběhu samozřejmě Rocky Balboa vítězí, to je jasný. Burning Heart, to je jedna z písní, která se objevila na soundtracku k tomuto filmu. Survivor.

0: filmový svět bez hudby. Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna.
3: Budu citovat, můžete se schovávat kamkoliv, ale netopíří křídla vás neminou. I tentokrát se musí Batman utkat se dvěma nepřáteli. Tentokrát jsou to padouši se jmény Dvě tváře a Hádankář. Konec citátu. Ano, mluvím o filmu Batman navždy, Batman Forever z roku 1995. Tenhle film režíroval slavný režisér Joel Schumacher. Takže tenhle ten slavný režisér, když řekl velkým hvězdám, aby hráli v jeho filmu, tak se nenechali dlouho přemlouvat. Který hvězdy to byly například? Val Kilmer nebo Tommy Lee Jones, můj oblíbený herec. Jim Carrey, další můj oblíbený herec. Nicole Kidman, další můj oblíbený herec. Ne, to je samozřejmě baba krásná, samozřejmě herečka. Nebo Drew Barrymore a další a další a další. V skutku další film z té kolekce akčních fantasy krimi filmů a soundtrack z tohoto filmu je geniální, krásný, jedna z písní tohoto filmu je od kapely U2. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Nádherná slova. Přeložím. Obejmi mě, vzruš mě, polib mě, zabij mě.

0: muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: No a pojďme k jedný klasický, opravdu filmový muzice. Nejdřív představím skladatele. Jsou dva, jsou to bráchové, bratři Angelisové, tedy Guido a Mauricio de Angelisové. Společnou kariéru začali v roce 1963, kdy vydali LPčko. No a během svého působení používali množství přezdívek. Jednou ze známějších je Oliver Orange, ale to není zas tak důležitý. Kromě vlastní původní tvorby, tedy tý písňový, se proslavili jako skladatelé filmové muziky. Třeba napsali muziku filmu Jestli se rozlobíme, budeme zlí, že jo? S Budem Spencerem a Terencem Hillem. Nebo třeba k filmu Willy Fogg na cestě kolem světa. Ale asi nejznámější jsou jako autoři k seriálu Sandokan. Jasně, to je jednoznačný, co si budeme povídat. No, seriál Sandokan, já mám dojem, že teď nějak šel na televizních obrazovkách přes léto. Film, který je takový ten klasicky dobrodružný. Natáčení tady té série začalo už v 60. letech, v 70. to bylo asi nejznámější. Tam se především proslavil herec, představitel Sandokana Kabir Bedi. No a muziku už tehdy k tomuto filmu psali právě Mauricio a Guido de Angelis. Malajský tygr, to byl Sandokan. Já myslím, že v té době, možná i dneska, se neustále objevuje ve snech dívek a dám, protože to byl krásný chlap samozřejmě. Statečný, zastánce chudých, nespravedlivě týraných, zastánce pravdy, prostě borec. Sandokan!

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Posádky některých aerolinek používají slangový výraz mermaid, tedy mořská pana, pro cestující, kteří svým sezením zabírají nadměrný prostor. Označují tak například lidi s roztaženýma nohama, kteří omezují pohodlí ostatních. Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů.
2: Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát. Honza Navrátil, Praha.
1: AI agent při rezervaci lekce v posilovně odhalil chybu v systému a zrušil rezervaci jinému člověku. Rozhraní totiž nekontrolovalo oprávnění k úpravám cizích rezervací. Případ ukazuje riziko špatně zabezpečených API, která mohou AI agenti odhalit a zneužít i při běžných úkolech. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: rozkazu. Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: Ačkoliv mám rád klid vzhledem k svýmu věku, občas potřebuju, přátelé, určitě mě pochopíte, nějakou tu energii do sebe. Proto Painkiller a Judas, tedy Judas Priest. No ale půjdeme k další skvělý skladbě, která zazněla nebo objevila se na soundtracku k dalšímu skvělému filmu skvělého režiséra, velice proslulýho, Jim Jarmusch. Pokud sledujete filmy, pokud jste milovníci filmů, nejen těch jakoby extrémně komerčních, a máte rádi i filmy, které jsou zvláštní, umělecky možná i hodnotnější, tak určitě film Coffee and Cigarettes, tedy Kafe a cigára, znáte. Objevila se tam řada velkých osobností. Třeba Roberto Benigni, nebo Kate Blanchett, Steve Buscemi, Iggy Pop, Alfred Molina, Bill Murray, tam skvěle zahrál. Je to takový, dá se říct, ještě bych na někoho jsem zapomněl, já vím, jo, Tom Waits, toho musím samozřejmě zdůraznit. Je to takový hraný dokument, nebo nevím, jak mám tenhle ten film charakterizovat. Je to v podstatě povídkový film, kde jsou různý scénky, je to černobílej film, je z roku 2003, jo, takže si trošku uvědomte souvislosti, a tam černobílej film v roce 2003, takže to je tak trošku jakoby dokument, ale je to absurdní, zase jsou tam absurdní složky, prostě ty lidi se tam mezi sebou baví v těch jednotlivých scénkách v kavárně, kde hulej cigára a popíjejí kafe a baví se o různých věcech, debatujou na různý témata, jako jsou například nanuky s kofeinem nebo záhady kolem Elvise, správná příprava čaje, vynálezy Nikoly Tesly. No je to úlet, to je typický Jarmusch. A pokud má člověk na tuhle náladu, tak mě volá syn, pardon, já to tady takhle trošku se omlouvám se mě tady. Tak je to film, který vás určitě zaujme, ale chce to opravdu, neřekl bych soustředění, ale náladu. Prostě přístup k tomuto. Fantastický film. Doporučuju vřele. Coffee and Cigarettes. Kafe a cigára. No a soundtrack tomuto filmu je geniální. Najdete tam třeba i skladbu Iggy Hopa, který v tom filmu i hraje, samozřejmě. Louis Louis. And now the news.

0: 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: V tenhle moment vás chci pozvat prostřednictvím písně na jeden úžasný film, který se jmenuje Local Hero. Je to na jednu stranu komedie, na jednu stranu drama. Ten film byl natočen v roce 1983 a natočil ho vynikající režisér Bill Forsyth. Burt Lancaster, to je hlavní hvězda tohoto filmu. O co jde? Americká společnost chce koupit kus skotského pobřeží, aby tam vybudovala obří petrochemickou základnu. Místní obyvatelé jsou tak trošku burani a jsou nadšení vyhlídkou náhlého bezpracného zbohatnutí. No, a hodlají Američany patřičně natáhnout ještě navíc. Je to trošku složitější, musíte ten film vidět. Ti emisaři z té firmy, američtí emisaři, když se dostanou na to skotské pobřeží, na to území, kde má ta továrna stát, tak naopak začínají pomalu podléhat kouzlu nedotčený přírody a litovat svýho úkolu. Zkrátka mají pocit, že dělají něco špatného. Ještě navíc to, a o to jde, všechno zkomplikuje

lehne jen tak penězům a brání vlastně svoji osobnost tím, že chrání svoje prostředí a svoji přírodu kolem sebe. Asi tak bych to řekl, je to teda blbě řečeno, ale v podstatě je to o tom. Je to nádherný film a Forsyth si vybral jako skladatele filmové muziky k tomuto filmu Marka Knopflera a udělal dobře, protože Mark Knopfler napsal úžasnou muziku k tomuto filmu. Píseň nebo skladbu, kterou vám teď pustím, se jmenuje Wild Them.

0: telefonu. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
3: Tak vzorek z vašich SMSek či e-mailů, tady jedna SMSka, ty jo, Dane, když byl tenhle Batman nový, já jsem hrál píseň z filmu Batman Forever, tak nám děti chodili na základku a my byli mladí a krásní. Díky za vzpomínku z Dana. Ano, krásní, mladí a hebcí, jak já říkám rád. Díky za tuhle SMSku a z těch mailů jeden vzoreček. Hned to tady najdu, přátelé. Čau, Dané a Jirko. Víkend stříbrného plátna, fakt super. Užívám si to a asi i všichni, kdo poslouchají. Máte u mě oba vysoký kredit, že jste nezařadili do vysílání takové filmy a seriály, jako byl Křížník Potěmkin, Sokolovo, Muž na radnici, Okres na severu, 30 případů majora Zemana a tak dále. Hlavně tu potupnou komunistickou sračku, byť boží, na mailu. Naštěstí je tenhle hnus už pryč. To, co je teď, nechci fakt komentovat. No, to nemá cenu, myslím. Ale asi o trošku lepší. Taky souhlasím. Ale vám oběma moc díky za hezký víkend. Máte u mě prezent, a to mě potěšilo teda, aspoň každej 3 kila domácího uzeného bučku. Přivezu jenom chvilku strpení. Ještě jednou díky, Vojta. Vojta je věrný posluchač rádia. Být zvěrolékař, pozor. Vojtěch, ještě se mne, jestli to se nebude zlobit, Veverka, což na zvěrolékaře je velice zajímavý jméno. A už nám opravdu ňamky několikrát dodal, za což moc děkujeme. A přísahal, že to není maso z jeho pacientů. No, fajn, já tomu věřím, já, samozřejmě. Dobrý, tak jo, díky za tyhle ty vzkazy a pojďme k dalšímu filmu, který se jmenuje Do útoku, ano, dá se říct, takhle, no, dá se říct, musím říct, že v originále Over the Top. Film, který zase, nebo v kterým hlavní roli hraje Sylvester Stallone, je spoluautorem i scénáře, ano, a je to zase trošku jiný téma, takový, bych řekl, sociální. Hrdina tohoto filmu je poměrně chudej chlapík, který se tak jako motá životem. Já v tom tak vidím trošku sebe. Lincoln Hawk se jmenuje ten hlavní hrdina, který ho hraje samozřejmě Sylvester. No a jak nemá ty prachy, tak má i, dá se říct, přerušený styk se svým synem, protože ho nemá jak uživit. Zkrátka motá se v tom životě ode zdi ke zdi, jak se říká. No a v Las Vegas se koná turnaj v páce. Znáte páku, že jo? No, nebudu vysvětlovat. No a právě Sylvester, respektive Lincoln, se chystá na tenhle ten turnaj, který je za velký prachy, tedy za to vítězství, aby mohl zabezpečit svého syna a veme ho sebou na ten turnaj. Je to film takovej, jak to říct, no, ježišmane, jak se říká to slovo, teď ho nemůžu najít, no takovej ten komerční, ano, už to tam mám v té hlavě. Komerční film, velice úspěšný byl samozřejmě, ty komerční filmy jsou pro široký spektrum diváků a je velice dojemný, napínavý, dá se říci. A co je vždycky u toho Sylvestra Stalloneho je výborný to, že vždycky víte od začátku, že to dopadne dobře, i když to po celý film vypadá na hnutě. Tak asi tak bych charakterizoval tento film. Jak říkám, režie Menahem Golan a spoluautor scénáře Sylvester Stallone, stejně jako hlavní role. No a na soundtracku tohoto filmu najdete i píseň Vítěz bere vše, to k tomu sedí, že, no, že ano, Winner Takes It All a Sammy Hagar.

0: nebyl filmový svět bez hudby. Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na Rádiu B.
3: No a pojďme do takový tý filmový stáje Roberta Rodrigueze a Quentina Tarantina. Já už jsem upozorňoval, že ti leti dva chlapíci jsou kámoši a často spolu spolupracovali. Třeba Desperado a tak dále a tak dále. Taky na filmu From Dusk Till Dawn, tedy Od soumraku do úsvitu. To je vynikající film, je charakterizován jako akční hororový thriller. Já bych tam přidal ještě to slůvko komedie, protože je to fakt sranda. Ten náznak, který, nebo já vám takhle řeknu, náznak obsahu, bráchové Seth a Richie Gekovi vykradli banku a zdrhají do Mexika. Jako rukojmí sebou mají úřednici Glory Hillovou z té banky, že jo? Při zastávce v motelu se Glorie stává obětí sexuální zvrhlosti Richieho, kterýho hraje nikdo jiný než Quentin Tarantino. Jako nový rukojmí berou rodinu pastora Jacoba Fullera. No a toho hraje další hvězda Harvey Keitel. Po přejezdu mexických hranic se mají setkat s místními převaděči v baru Titty Twitter. Všechno jde hladce, alespoň z pohledu Seta a Richieho, těch dvou zločinců tedy, dokud se tanečnice, vyhazovači i barman nepromění v upíry, kteří mají chuť na čerstvou krev. Pokud vás to zaujalo, koukněte se na tenhle ten film Od soumraku do úsvitu v originále From Dusk Till Dawn, protože to je úžasně strhující film, který je ale zároveň i plný humoru a má to opravdu neskutečný spád a docela zajímavý závěr. Na tomhle, nebo v tomhle filmu hrály obrovský hvězdy. George Clooney, jeden z těch bráchů gangstrů, že jo? Quentin Tarantino, to byl ten jeho brácha, Harvey Keitel, toho už jsem taky identifikoval vlastně. Juliette Lewis, Salma Hayek, hraje takovou z toho baru Titty Twister, takovou hlavní hvězdu v tom baru, jakoby kabaretní, že jo. Nádherná baba Salmu Hayek, známe i z Desperada, že jo. Teda se promění strašně hnusnou upířici. To je prostě neuvěřitelný. Danny Trejo, to je oblíbený herec Roberta Rodrigueze, ale i Quentina Tarantina a další a další a další. Soundtrack z tohoto filmu je geniální. Já mám doma na CDčku a často si ho pouštím. Tam jsou výborné věci. Výborné věci od ZZ Top. Ta muzika ZZ Top k tomuto filmu fakt sedne jak prdel na hrnec. A potom ještě kapela, kterou mají Rodriguez i Tarantino v oblibě, a to je kapela Tito and Tarantula. A ta má většinu písní na tom soundtracku. A já vám pustím skladbu After Dark. Je to skladba taková temná, ale má takový ty koule toho, jak to říct, mexického temného roku. No možná jo.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na raritní podívanou do Krkonoš.
2: Současní obyvatele Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, staré řecké báje a pověsti. Snad nejznámější kniha Eduarda Petišky s ilustracemi Zdeňka Sklenáře obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež. Knížka patří ke stálicím našich knihovniček už od roku 1961, kde vyšla poprvé. Paměti, autobiografie císařovny, manželky posledního iránského šáha, když se Farah Dýba provdá za Rezu Pahlavího, život se jí od základu změní. Píše o ní světový tisk, je modní ikonou a jednou z nejkrásnějších žen planety. Příběh, který začal jako romantická pohádka, po 20 letech se ale pohádka mění ve zlý sen. Vysvědčení. Během 6 měsíců jsou zavražděny 3 děti a 4. unikne smrt jen o vlásek. Zpočátku pachatel řádí na Ostravsku, pak se přesouvá do Prahy. Všechny případy mají jedno společné. K vraždám dochází den před narozeninami obětí. Thriller oblíbené dvojice David Urban a Vladimír Zlý. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.

0: Klasika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: No a jsme v další hodince, je 16 hodin a 8 minut. Začneme dotazem. Ahoj, chci se zeptat na název filmu, kde hudbu nahrál Mark Knopfler. Před chvílí jste to pouštěli, název filmu mi utekl. Děkuju, Tomáš Jirza, Iron Maiden, znamená number one, krásnou neděli všem. Tak, milí Tomáši, ten film se jmenuje Local Hero, z kterého jsem pouštěl Marka Knopflera, který dostal za úkol napsat vůbec celou muziku k tomuto filmu v originále, tedy česky místní hrdina. Ano, Bart Lancaster v hlavní roli. Tak tolik, abych to zodpověděl. No a teď pojďme z trošku jiného konce, protože já vám zahraju píseň, která se jmenuje Run Through the Jungle, je od Creedence. A co je na ní zajímavý, že tato píseň zaujala mnohé režiséry, takže ji zařadili na soundtrack k svým filmům. Takže tato skladba se objevila třeba ve filmu Air America nebo The Big Lebowski. A dalších, pozor, to nebyly jediný dva filmy, kde tato píseň Run Through the Jungle od Creedence zazněla.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: klidu! Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: No a budeme si hrát muziku z akční hororové komedie. V 90. letech tyhle ty filmy byly velice populární. A jeden z nejslavnějších byl film Buffy zabíječka upíru. V hlavní roli Christy Svensson, půvabná blondýnka, no to bylo taky jakoby módní. O čem to je? No je to další taková ta trošku jednodušší komedie, jednodušší film, ten si, že to je taky takový jasný. Buffy Summersová je taková typická americká středoškolačka, ty filmy z toho středoškolského prostředí v Americe byly velice populární a byly na různá témata. No a tvůrci se zaměřili na ten horor a na to tajemno v některých typech těchto filmů. No a co jí zajímá? Především nakupování, večírky, snaží se být s rostleckávačkou, že jo, filmy a podobné věci, zkrátka takovej ten zřejmě. Já jsem v Americe na střední školu nechodil. Zřejmě takové věci, které zajímají středoškoláky ve Spojených státech. No ale možná je to jinak, ale tím se nebudeme zabývat. Zkrátka, důležitý je to, že jednoho dne se potká s takovým divným chlapíkem, který se jmenuje Merrick. No a ten jí řekne, že ve skutečnosti je zabíječkou upírů. A má se už konečně ujmout svý funkce, že je k tomu předurčená. No a Buffy si samozřejmě zpočátku myslí, že je to nějaký magor a že je to úplná ptákovina. No, nepřesvědčí ani tím, že tedy ten divný chlapík, že má skutečně čarodějnické mateřské znamínko. No, pokládá za normální znamínko. V každém případě Merrick teda veme v noci na hřbitov, kde z hrobu nedávno zesnulého spolužáka Roberta vyleze první upír. Z dalších hrobů se najednou začnou nořit další upíři a začnou útočit. No a v Buffy se probudí tajemné síly a úspěšně se s těmi upíry střetne a všechny je prostě pomlátí, jo? A tím teda se přesvědčí, že je zabíječka upíru. Zajímavý, že jo? Je to takový sofistický ten příběh. No, je to taková ta akční ptákovina, ale tyhle ty akční ptákoviny mají jednu velký pozitivum, velkou zásluhu.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: Jeden z nejzásadnějších filmů světové kinematografie je film Apokalypse z roku 1979 a režíroval ho Francis Ford Coppola. Obrovská osobnost, režisérská samozřejmě. V hlavní roli Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, můj oblíbený herec, koho bych ještě, pardon, jmenoval, Lawrence Fishburne, Albert Hall, Harrison Ford, tehdy ještě docela mladý, že jo, Dennis Hopper, další velká hvězda. Sami vidíte, nebo slyšíte spíše, že šlo o opravdu velký herecký hvězdy pod taktovkou skvělého režiséra světového Francise Forda Coppoly. O co jde? Kapitán Willard, kterýho hraje Martin Sheen, si během služby ve Vietnamu získal pověst vynikajícího vojáka, no a je pověřen důležitou misí. Musí v džungli najít a zlikvidovat amerického plukovníka Waltera Kurtze, kterýho hraje Marlon Brando, mimochodem skvěle, který dezertoval a vede v čele oddaných domorodců soukromou válku proti jak Vietnamcům, tak i proti Američanům. Cestou proti proudu Mekongu na hlídkovém člunu Willard, tedy znovu opakuje Martin Sheen, se svými muži poznávají nejpodivnější a nejrůznější aspekty válečního pekla. Tohle vysvětlit by bylo na dlouho. Doporučuju film Apokalypsa zhlédnout, protože je to opravdu vynikající film z pohledu opravdu, nevím z jakýho, jak to říct, jak to Coppola viděl, ale podle mě je to jeden z filmů, který nejreálněji, nebo jeden z filmů, který nereálněji popisuje skutečnost americko-vietnamské války. Jo, fakt jako luxusní. Nebo luxusní, no luxusní to není, ale luxusní z toho pohledu, že se dozvíte pravdu, asi tak bych to řekl. Apokalypsa, Francis Ford Coppola, rok 1979. A v tomhle filmu, nebo z tohoto filmu je taky soundtrack, který stojí za to. No a proč stojí za to? To vám potvrdí skladba, která se taky objevila na tomto soundtracku z tohoto filmu, tedy z filmu Apokalypsa, The End, konec, The Doors.

Klassikkaro. Classic rock.

0: saxofonu. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: Tak před chvílí jedna z nejlepších punkových písní, co se budeme povídat, Pretty Fly for White Guy, kapela Offspring, a teď už k další čistě filmové muzice. Přátelé, říká vám něco jméno Michel Manné? Asi ne, že jo? Já to hned osvětlím. Angelika anebo Fantomas. To jsou dvě legendární filmové série, které se píší neméně legendární muzikou, a tahle muzika obohotila francouzskou kinematografii opravdu velkým dílem. A je to díky významnému skladateli, který se jmenuje Michel Manné. Byl z chudý francouzský rodiny, narodil se někde na severu Francie, tedy konkrétně v Lisieux, v severní Francii. Od dětství hrál na piano, později se zdokonaloval hrou na varhany v katedrále ve svém rodišti. Hudební vzdělání získal po druhé světové válce na konzervatořích v Caen a v Paříži. Mezitím se na studia přivydělával hrou na klavír v různých podnicích, tedy povinnou službu v armádě absolvoval ve vojenské kapele, což mu taky přidalo ve zkušenostech. Potom se spřátelil s chlapíkama z té vojenské školy a založili vlastní hudební skupinu, která se soustředila na experimenty, a to je velice zajímavý, s elektronickou muzikou. Manné sám se věnoval studiu akustiky, takže to byl nejen muzikant, ale de facto i takovej hudební vědec, nebo nevím, jak bych to charakterizoval. V každém případě nejvíce proslul jako autor filmové muziky, jak už jsem zmiňoval, Angelika či Fantomas, ale i v jiných filmech. To téma Fantomase určitě všichni znáte. To je téma, který hudebně provází všechny ty díly, filmové díly Fantomase, protože víme, že jich bylo víc. Fantomase zlobí, Fantomas kontra Scotland Yard a já nevím, co tam všechno bylo, už co mi v paměti teď vyroste, asi už víc ne. V každém případě víte, o čem mluvím. Mimochodem, mám osobní zážitek. Já jako malý klouček jsem zaplať pámbu trávil prázdniny u své babičky v Plzni v Doudlevcích. Plzeňáci ví, o čem mluvím, protože rodiče, no, nemá se takhle mluvit, ale já s čistým svědomím to můžu říct, za moc nestále, za to babička byla fantastická. Babička je jeden z mála lidí, který budu do smrti, svý smrti milovat, protože babička, zdravím jí do nebe, babička byla prostě boží člověk, proto jsem tam strašně rád jezdil. No ale ta souvislost, že jo, ta vám chybí. Tak hned to napravím. Babička totiž byla uvaděčkou letního kina v Lochotíně. Plzeňáci taky ví, že jo. Nakonec rockeři taky, protože tam se konaly nebo konají rockový koncerty. No a babička, protože jsem tam byl u babičky sám, že jo, tak mě vždycky na večerní představení brala s sebou, aby mě měla pod kontrolou, abych nezůstal v baráku do lecích sám v Českém údolí. No, takže jsem zhlédnul spoustu filmů, přátelé. Třeba Smrt v červeném jaguáru, mnozí možná pamatují. A hlavně snad všechny díly Fantomase. A babička mě vždycky umístila takhle docela vysoko, tam na tu dřevěnou lavici. Hned vedle byl ten háječek, takový ten park, zatemnělej, že jo, když se probítalo večer a pustili Fantomase. A já jsem byl posranej strachy, protože Fantomas mě fakt děsil. A babička tam vždycky zaběhla za mnou a říkala, Danečku, je všechno v pohodě? Jsi v klidu? A já vždycky říkala, babi, já se strašně bojím. A babička vždycky říkala, neboj, přinesu ti limo a bude to dobrý. Přinesla mi takový to limo, takovou tu červenou limonádu s tím brčkem v takovém tom pytliku igelitovém. Pamatujete si to? To bylo tehdy, do vlaku to dávali a tak dále. Tak tam to bylo taky. A vždycky, když jsem si loknul, protože jsem babičce věřil, tak jsem si loknul toho lima, nebo cucnul teda přes to brčko a hned mi bylo lépe. Jo? Tak to je taková moje vzpomínka na babičku plzeňskou a na Lochotín a na filmy, nebo na film Fantomas. svět malej, že jo, ty vzpomínky jsou úžasný, doufám, že jsem vás nějak nenudil, ale musel jsem to prostě říct. Michel Mane a téma z filmu Fantomas.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Víte o tom, že na pražském Vyšehradě zalévají zeleň vodou z Vltavy? Užitková voda je historickým kanálem a vrtem, vedena skrz skálu až do vyšehradských sadů, kde nahradila vodu pitnou. Ročně tak zahradníci využijí téměř 7000 kubíků vody. Letošní horké léto vůbec nepřeje Alpama Dolomitům, ta je totiž permafrost, který dosud držel skály pohromadě. Některé cesty jsou teď zavřené, spadl třeba kus stěny Monte Pelma v Dolomitech, jak říká Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Naštěstí to bylo ze severní strany, kde lezou jenom velmi zdatní horolezci a naštěstí tam nikdo z nich zrovna nebyl. Ale z východní strany se leze takzvaná balová lávka, což je něco mezi ferátou a lehkým horským lezením a tuto nezasáhlo, takže na Monte Pelmo zřejmě budeme moct lézt ještě pořád hodně dlouho. Bylo velké řícení na Tour Ronde, což je jeden z známých, trošku nižších, ale velmi známých a krásných vrcholů v oblasti Mont Blancu. Okolo všude jsou ledovce a severní stěna je velmi oblíbená pro lezení sepíny. Něco podobného se stalo na nedalekém vrcholu Charmeau. To je vrchol, který je vyhrazený vyloženě pro zkušené velmi dobré horolezce. No a nakonec to všechno vyvrcholilo v Grand Couloiru Gité, kterým se přechází při výstupu takzvanou francouzskou normálkou na Mont Blanc. Je známo, že tam občas spadne kamenná či sněhová lavina a někoho tam zraní, dokonce někdy i zabije. Bohužel letos se to stalo českému horskému vůdci s jeho klientem. Říkám to kvůli tomu, že ten vůdce udělal všechno dobře. Vyrazil ve 3 ráno, kuluár traverzovali v době, kdy tam byla největší zima, nebo měla být největší zima. A přesto se nahoře utrhla velká kamenosněhová lavina a zabila je.
1: Letiště v Amsterdamu nasadilo elektrický tahač taxibot pro přesun letadel bez zapnutých motorů. Stroj snižuje spotřebu paliva až o 65% a emise o stovky kilogramů na jeden pojezd. Tahač navíc řídí pilot z kokpitu. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu B.
3: Je 17 hodin a 13 minut, posloucháte rádio Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. A teď je tady hudba z filmu, který mě, když jsem ho poprvé viděl, to už je taky kdysi dávno, tak mě velice pobavil a zároveň šokoval. Je to jeden z prvních filmů, který využívá těch prostředků jakoby toho brutálního násilí, nadsázky, romantiky, všechno dohromady. Je to taková ta kategorie Rodriguez, Tarantino a v tomto případě Oliver Stone. Oliver Stone, velice slavný režisér, co si budeme povídat. Jeho jméno zaručuje kvalitu každého filmového díla. A nejinak tomu bylo i u filmu Takový normální zabijáci. Rok 1994. V tomto roce byl natočen. Hlavní hvězdy tohoto filmu Woody Harrelson, to je výborný herec, a tehdy ještě poměrně neznámá Juliette Lewis. Tímto filmem se de facto proslavila. No tak nakonec Harrelson taky. O čem je ten film? Tak ve stručnosti. Mallory, kterou hraje Juliette Lewis, neměla mnoho důvodů být šťastná, otec jí tyranizoval a sexuálně obtěžoval, matka nepodnikala nic na dceřinu obranu, když se dívka náhodně setkala s Mickeym, tedy Woody Harrelson, byla z toho láska na první pohled. Ještě téhož večera si tajně vypůjčili auták Mallorina otce a vyrazili na vejlet, na projišťku prostě. Otec nahlásil krádež policajtům, uprchlíci byli dopadeni a Mickey vyfasoval pár týdnů, měsíců za mřížemi. Podařilo se mu však utíct a tak se zanedlouho znovu objevil u Mallory. Jejich setkání mělo ovšem, a to ten film tamto začíná gradovat, hrůzný průběh. Nejprve zbyli Mallorinyho otce, pak ho utopili v akváriu. Já se tomu směju a ono to tam tak takhle vyznělo. No to je přesně tenhle ten trend. A poté přišla na řadu matka, tu polili v posteli benzínem a Mallory ji zapálila. No, já tomu nefandím, jo, tady tomu řešení. Ale ono to tak v životě někdy bývá, když vás někdo prudí, celý dětství, celý mládí, tak některý slabší jedinci to prostě potom takhle řeší. No, dál k tomu obsahu nebo příběhu. Tihle dva mladí milenci samozřejmě se dávají na útěk, zdrhají a nechávají za sebou další mrtví, protože jim tam vlezou do cesty. Jejich řádění sledují sdělovací prostředky, policie je jim na stopě a všechno to vrcholí takovou velkou honbou na tyhle dva. Co vám to připomíná nebo evokuje? Bonnie and Clyde, že jo? Tam sice pohnutky k jejich činnosti byly trošku jiný, ale víceméně je to takový odkaz na slavnou dvojici Bonnie and Clyde. Film Takový normální zabijáci. No, tak. Hudba na soundtracku k tomuto filmu vynikající, jako vždycky k těmhle výborným filmům, kde hrajou výborní herci a režíruje to hlavně Oliver Stone třeba a jiní slavní. Tak L7, Shitlist.

0: Bandu stříbrného plátna na bídu.
1: No a další dobrodružný film, sci-fi film, akční film a dá se říct, že i horor. Vzpoura strojů, Maximum Overdrive. Film byl natočen v roce 1986 a je na něm zajímavá jedna věc. Scénář napsal slavný spisovatel hororu Stephen King a dokonce se ujal i režie tohoto filmu. Nejznámější hvězda herecká z tohoto díla Emilio Estevez. O čem to je? Na celém světě se díky mimozemským vlivům zbláznili veškerý stroje. To je z toho čerpali další náměty třeba k filmu. Ježišmarja, teď mě to vypadlo. Já si vzpomenu určitě. Matrix. Už mě to naskočilo. Jo, to je téma, který provází celou generaci různých tvůrců a tudíž i filmu. Terix, zpátky k Maximum Overdrive. Zbláznili se veškerý stroje a jejich jediným cílem se stává zahubit své stvořitele, tedy lidi. Vidíte, že se to téma neustále opakuje. Hodně taková nesourodá parta lidí je uvězněna v jedné dálniční benzínce, no a tu obléhá několik kamionů, tedy těch strojů, kroužejí stále kolem dokola, nutně potřebují dotankovat, aby mohli napadat další lidi. Neustále přitom přijíždějí nový stroje a snaží se za jakoukoliv cenu přimět tu osádku, ty benzinky, ty uvězněný lidi k poslušnosti. Situace se stává kritickou, no a dál už to vyprávět nebudu, protože pokud byste chtěli tenhle film vidět, tak se na něj podívejte, jo? Maximum Overdrive, tedy vzpoura strojů. No a jak jsem řekl, tentokrát se námětu podle knihy Stephena Kinga zhostil sám spisovatel, sám autor a pojal tenhle film jako takovou nefalšovanou, normálně to přiznával, béčkovou záležitost. Takže takový ten béčkovej zábavný film. Žádná nějaká velká filozofie, co si budem povídat. No a já vám pustím ze soundtracku k tomuto filmu skladbu od AC/DC Who Made Who? Kdo je kdo?

0: všech provazů.
1: Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
2: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: No a za pár okamžiků pecka z filmu, nebo ze soundtracku z tohoto filmu, z filmu, který patří k těm nejlepším, co jsem kdy viděl. Byl natočen v roce 1994, no a patří k takovým tomu startu stylu Quentina Tarantina, který si napsal scénář a tenhle film i režíroval. Možná už tušíte, o co jde. No, Pulp Fiction, historky z podsvětí. Jak jsem říkal, rok 1994 a hvězdní obsazení. Znovu se objevil na filmovém plátně John Travolta a hrál naprosto skvěle. Parťákem mu byl Samuel Lee Jackson, Uma Thurman, která pak patřila k velice oblíbeným herečkám Quentina Tarantina, Harvey Keitel, to samý jako Uma, koho bych ještě, Amanda Plummer a další, fakt skvělí herci, který do té doby zas tak slavní nebyli. Je to, teď budu fakt znovu citovat, protože tady ten komentář je, myslím, nejpřesnější, sám bych to neřekl lépe, nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je autorskou biblí Quentina Tarantina, který v tomto opusu definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky na festivalu v Cannes. Levicové a pravicové intelektuály i zedníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrovým opusem, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy a zároveň dokonale funguje jako svrchovaně napínavý film rozvržený do inovativní příběhové struktury. Chcete vidět homosexuální znásilnění zbližující dva nepřátelé na život a na smrt? Tak koukejte, nebo si zhlédněte film Pulp Fiction. No, opravdu takhle ten šílený film je. Je to takovej realistický surrealismus, kdybych to měl říct svými slovy. Opravdu jsou tam scény, které působí naprosto fantasmagoricky a zároveň si je dokážete představit v reálném životě. No, říkám, mluvit o muzice a charakterizovat muziku, aniž byste ji slyšeli, nebo mluvit o filmu a charakterizovat film, aniž byste ho viděli, je blbost. Takže doporučuji, pokud jste neviděli, ale vím, že většina z vás určitě zhlédá film Pulp Fiction, pokud tedy ne, tak se na něj jukněte. To je prostě neskutečná záležitost. Hudba na soundtracku k tomuto filmu je vlastně tradiční, jako třeba skladba Dusty Springfielda Son of a Preacher Man.

0: Za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: Jak je ten punk jednoduchý a přitom stoprocentně účinnej. Já jsem se skvěle bavil u písně American Idiot, Green Day. Určitě jste taky poznali. A teď k filmu, který je vlastně autobiografický, by se dalo říci. Byl natočen v roce 2019 a jmenuje se The Dirt, tedy hnus. Režíroval ho Jeff Tremaine. No a o čem to je? Čtyři chlápci z LA a jejich monstrózní úspěchy a ďábelské propady na poli hudební superslávy v otevřeném životopisním filmu podle bestselleru kapely Motley Crue. No a teď už víte úplně všechno, o čem že to je. Takže skladba ze soundtracku k tomuto filmu samozřejmě nemůže pocházet od nikoho jiného než od kapely Motley Crue.

0: Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
1: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Labus, společnost pro výzkum kamenných křížů, která už víc než 4 desetiletí funguje v Aši, spustila nový web kamennekříže.cz i s mobilní aplikací. Je tam dostupná databáze kamenných památek po celé republice. Tajemnice společnosti Marie Štroblová prozradí víc.
4: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupní veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli dělat výlet.
3: Podle jejího manžela Michala Štrojbla je web výsledkem letité badatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a teď se dočkala digitalizace databáze. Vědci mají nové poznatky o zlatině nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Pravěcí lidé tam podle nich uctívali slunce a měsíc už před 6,5 tisíci lety. Jedná se tak o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě. Slavný britský Stonehenge je o 1000 let mladší a egyptské pyramidy o 2000. Tým archeologů vedený odborníky z Plzeňské západočeské univerzity zjistil, že na místě dnešní vesnice bylo ohrazení ve tvaru skoro pravidelného kruhu o průměru 230 metrů. Součástí komplexu byl přes 2,5 metru hluboký příkop a 12 nepravidelně rozmístěných vstupů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock. Y'all still want me to come with you?

0: Ahoj, pono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Ola liada, ola liada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: No a na tenhle ten okamžik jsem se, přátelé, strašně moc těšil, protože pojďme k filmu, který je fantastický, geniální, není to žádný krvák, ale přesto je akční, dá se říct dobrodružný, romantický a hlavně pravdivý, ano? A co je nejdůležitější, je to film o rádiu a je to film o Big Beatovém rádiu. Ti, kteří jsou vnímaví, už možná tuší, o kterém filmu mluvím, o filmu The Boat That Rocked, neboli Piráti na vlnách. Richard Curtis natočil tenhle ten film, napsal si i scénář a je to film, který právě vypráví o dobách v 60. letech. Já budu zase citovat, protože je to tady napsáno velice přesně. Takže cituju. V roce 1966 vysílala v Británii populární hudbu jen veřejnoprávní BBC a to jen asi půl hodinku denně. Proto vznikly pirátské stanice, které hrály 24 hodin denně. Aby unikli sankcím, vysílali z lodí v Severním moři, jež kotvily mimo výsostné vody Británie. Jejich počínání se však nelíbilo vládě, no, konzervativní, že jo, v té době. Trnem v oku jim bylo především rádio Rock. Posádku tohle nejzábavnějšího plavidla nebo nejzábavnější lodi poznáváme v tom filmu samozřejmě společně s teenagerem Karlem, který ho tam po vyhození ze školy poslala jeho svérázná matka, no bývalá hypízačka, jo, na převýchovu ke kmotrovi Quentinovi, jenž pirátskému rádiu šéfuje. Karla čeká drsná životní lekce, vedená těmi nejlepšími pedagogy, americkým hudebním fanatikem, zábavným moderátorem Davem, playboyem na plný úvazek a dalšími rozhlasáky, kteří jsou všechno jen nenormální. Tohle prostředí, přátelé, já důvěrně znám, zaplať pámbu, už více jak 30 let možná. No, dá se říct. Teď zpátky k tomu popisu filmu. Tohle to rádio miluje, nebo ty moderátory, ty magory, miluje celá Británie s výjimkou ministra Domendyho, zodpovědného za rozhlasové vysílání. Ten je schopen čehokoliv, jen aby tyhle ty kacíře umlčel. Tak tolik k tomuto konec citátu. O tom to je, ale ani ne ten jakoby ten obsah, ale spíš ty situace. Totiž ta atmosféra na té lodi, jak ty magoři vysílají. Nevím, já se v tom vidím takhle, když jsme začínali v devadesátkách v rádích, tak tohle přesně, když jsem pak zhlédnul film Piráti na vlnách, tak tohle přesně bylo tady u nás v devadesátkách. Přesně tahle ta atmosféra. Zaplať pámbu na rádiu, být to funguje dodnes. Ano. A proto mi ten film tak přirostl k srdci. Pokud jste ho neviděli, tak se ho okamžitě obstarejte a koukněte na něj. To je, totiž troufám si říct, přátelé, film Piráti na vlnách je jakoby teď naše rádio Beat. Já tam tu podobnost, tu stejnou atmosféru a ty stejný magory vidím, jo, co máme tady. Já jsem normální teda, jo, ale vejvodák. Jirka Rogli je taky takový jakoby seriózní, ale taky takový magor trošku, že jo. Káča, jo. Já tam ty svoje kolegy vidím v tom filmu Piráti na vlnách. To je můj osobní pocit, prosím vás, jo. Posuďte sami. Jestli jste ten film viděli, tak můžete. Pokud jste ho neviděli, tak na něj koukněte a když tak mi dejte nějaký echo, nějakou zpětnou vazbu. Jak už jsem řekl, toto rádio v tom filmu vysílalo v 66. Co asi hrálo za muziku? No hrálo muziku první poloviny 60. let. The Tremolos, Silence is Golden.

No a pokračujeme zase trošku jiným žánrem. Chucky. Pamatujete si na tuhle tu postavu, takovou loutku, která ožila, která, jejíž charakter byl v skutku zlý, taková ta, jak to říct, baziliškovská povaha, krutá povaha, vraždící povaha, nevím, jak bych to ještě charakterizoval. Tady ta série s Chuckym je, dá se říct, komediální, ale spíš bych řekl hororová a záleží na tom, jak na to člověk hledí a jaký je povahy. Já musím říct, že když jsem viděl kdysi, už je to taky dávno, ale už jsem byl dospělý, nějaký tenhle ten film s Chuckym, tak je to tak skvěle udělaný, že jsem dokonce pocitoval hrůzu, jo, v některých scénách, ale asi jsem příliš bojácnej, to já nejsem žádný hrdina, co si budeme povídat. V každém případě režisér Ronnie Yu tento film pojal opravdu, nebo tyhle filmy, pojal velice mistrně, ačkoliv patří k těm lehčím žánrům. Z tohoto filmu pouštím skladbu, která se jmenuje Love for Sale, Motorhead.

0: muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: Londýn, 50. léta, Susan, kterou hraje Patsy Kensitová, se rozejde se svým přítelem Colinem, který ho hraje Eddie O'Connell, který se pohybuje především v jazzových klubech, v Soho a fotografuje. Suzette se vdá za staršího, bohatýho chlápka. Prachy dělají opravdu lásku, jak je vidno, že jo? No tak já to znám taky. Který úspěšně podniká ve světě módy. Mezitím se Colin stále více prosazuje jako módní fotograf. Náhodou však zjistí, že se Suzettin manžel, ten starý prachatej podílí na lukrativním sanačním samozřejmě projektu v Soho, který by ale zbavil přístřeší černý obyvatelstvo čtvrti. Colin se postaví na stranu černochů a v pouliční bitce se znovu setká se svou milovanou Suzette. Dál ten příběh říkat nebudu. Pokud chcete vidět tento film, který je fakt skvělej, Absolute Beginners, tedy úplní začátečníci, byl natočen v roce 1986 a natočil ho výborný režisér Julian Temple. No, z tohoto filmu, na kterým se tedy na té hudbě podílel významně David Bowie, což svědčí i o tom, že David Bowie by do nějaký ptákoviny nešel, jo. Tak to svědčí o tom, že ten film Úplný začátečníci je fakt kvalitní a stojí za zkouknutí, přátelé. Titulní skladba k tomuto filmu, která se jmenuje Úplní začátečníci, tedy Absolute Beginners, jako celý film, zazní teď za chvíli. David Bowie, Absolute Beginners.

0: provazu. Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: Na závěr Víkendu stříbrného plátna, tedy hudby stříbrného plátna, jsem si vytěsnil nebo nechal takovou třešničku na dortu. Protože na závěr tohoto víkendu, který mě hrozně bavil, vás taky díky za ty SMSky, díky za e-maily a telefony. Bylo to moc hezký od vás, i vaše postřehy a poznámky, tak bych jako poděkování vám všem chtěl právě zahrát tuhle tu legendární melodii z legendární filmové série, která se dočkala několika pokračování. První film, já nebudu prozrazovat, jo, byl natočen v roce 1962. Pokračovalo to s různými herci tady té série opravdu drahmá léta, bych řekl. Tu sérii určitě dobře znáte, možná, že jste neviděli všechny ty jednotlivý díly, jednotlivý ty filmy, ale já si myslím, že jo. Já je miluju. Miluju tento film, miluju tuhle filmovou sérii. Tak trošku napovím, autorem toho nezapomenutelného, světoznámého, nesmrtelného motivu byl John Barry. John Barry byl hudební skladatel a dirigent, který napsal hudbu k 11 filmům a dál neprozradím, včetně známého úvodního motivu. Během svého života, tedy John Barry, získal 5 Oscarů za píseň a hudbu k filmu Volání divočiny v roce 1966. A za hudbu k filmům Lev v zimě, 68. a Vzpomínky na Afriku, 1985. Tanec z vlky, další světový film. John Barry, autor hudby k tomuto filmu, rok 1990. Psal hudbu i k filmům Půlnoční kouboj, nebo třeba The Cotton Club. Samý skvělý kusy, ano. Tak, teď jsem vám napověděl dost. Tím končím a vy už určitě uhádnete, že John Barry je i autorem hudby k té filmové sérii a touto skladbou, kterou vám teď pustím, celý prozradím a vy to určitě uhádnete. Za chvilinku Větrník a pak Hard and Heavy. Já vás osobně zvu na úterý na rokovou zpovědnici, protože tady budu mít svého kámoše, výborného malíře, který je zároveň i metalák. On je takový trošku ďábelsky zaměřený. Nebudu to dál specifikovat, ale je to Petr Godotor. Takže se na něj těším a věřte, že bude zase legranda. S ním je vždycky legranda. Když se s Vildou Čokem a s Petrem Godotorem sejdem v hospodě, tak to končí, nechci říkat špatně, končí to skvěle, ale druhý den jsme tak trošku špatný. Krásný zbytek nedělního večera vám přeje Dan Kohout.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Cítíte ten závan? To se do vás opřel větrník po 1009. roztočený na Rádiu Beat. Do chodu ho jako vždy uvedli Jaromír Tůma a Pavel Černoch. První hovořící, druhý techniku krotící. Otvírák True Survivor dodala proti proudu Labe kolem mého Mělníka hamburská skupina Endseeker. Šlo o cover televizní pobřežní hlídkou provařeného amerického herce a zpěváka Davida Hasselhoffa, který vyšel 19. června na EP Coffin Born. Na více či méně zdařilé převzaté hity mají v Hamburku specialisty ve skupině Iron Savior. Ta na své 16. album Awesome Anthems of the Galaxy z konce března zařadila pouze kavery a nebránila se ani repertoáru skupiny ABBA v nahrávce Take On Me.

Větrník na Rádiu B. 62-letý rodák z New Jersey, Rachel Bolen, je pro nás zdánlivě nové jméno. Ve Větrníku se však opakovaně skrýval jako basák a autor písní skupiny se 40-letou historií Skid Row. Poloviční Portugalec svou solovou bokovku z 12. června pojmenoval Gargoyle of the Garden State, neboli chrlič dešťové vody v zahradním státě. V další ukázce bude méně vynalézavý. Anything but you. Nic než ty.

0: Vietrník na Rádiu B.
1: Denně jsme obtěžováni polemikami ve zprávách o Agrofertu, ale na ty znám alternativu. Na jiné myšlenky nás přivede Agrotech Metal, jak je nazývaný hudební proud, který z americké Atlanty šíří skupina Combi Christ, obklokující zpěváka Andyho LaPlegu. Rodák z norského Fredrikstadu pod vlivem už nežijících vzorů Davida Bowieho, Lemmyho a Prince obsáhl v americkém prostředí snad všechny stylové odstíny od punku po dance. A letos dal o sobě vědět 21. května EPčkem Only Here for a Good Time, z kterého zazní opus Demons Wanna Be Summoned. Yeah.

0: Větrník na rádiu Beat.
1: Nové album slavné birminghamské skupiny ničím nepřekvapí. Vyšlo 19. června a s nápovědou v názvu The Best of Judas Priest shromáždilo 22 písní ve 102 minutách. Přestože Judas přispěli do Větrníku 23 vstupy, na pár titulů se dosud nedostalo. A jedním z nich je Better By You, Better Than Me.

Vietrník na rádiu B. Rodák z Wisconsinu J. James Nichols včas pochopil, že za slávou se musí do Nashvillu a Los Angeles. A když vyhrál soutěž mladých kytaristů, pořádanou výrobcem věhlasného nástroje Gibson, příležitosti zahrát si v předprogramu koncertů Kid Rocka, Lynyrd Skynyrd a ZZ Top se přímo nabízeli. Značce Gibson Les Paul zůstal věrný i na letošním čtvrtém albu Louder Than Fate a na své pěvecké vlohy upozorní ve výzvě Let's Go.

0: Větrník. Na rádiu B.
1: Tedy název kapely Boys from Heaven, ti koraňští hoši z nebe spadlí, nezvolili šťastně. Tak si netroufli říkat ani mý dobří kámoši Petr Kotvalt a Standa Hložek. Jinak proti orientaci na osmdesátky a kapely typu Toto a Černy sotva mohu něco namítat. Rovněž přestup k firmě Frontiers Music s třetím 22. května vydaným albem The Wanderer svědčí o zvýšených ambicích. Zbývá už jen nabídnout vám skladbu Time is on our side, obvyklé vyzdání k tanci v rubrice Plouže.

0: Vietrník na Rádiu B.
1: Náplň druhé tradiční rubriky Kláda dám dodá německá skupina se skotským zpěvákem, americkým zvukem a klamavým názvem Jezero, neboť Lake mají v Hamburku a Husumu severní moře na dohled. Svou historií, která se odvíjí od roku 1973 a záběrem nahrávky City of Silence z letošního čtvrtého alba Four, si snad zaslouží těch pár minut na přidanou.

0: Pročte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Na lejk se narazil až letos, ale co říci nového a objevného o kapele, od níž vybírám hudbu po 26. Snad jedna vysvětlenou, jsou to přece Švédové, tak jaké pak překvapení. Konkrétně Evergrey z famózního rockového centra Göteborgu. Jejich 5. června vydané 15. album Leaving the Emptiness a z něho vyňatý snímek Architects of New Eve.

0: Petr.
1: Radio Beat.
2: Tak smrťáka Meka a Lorda Světlonoše se už zbavili. Za to nabrali kytaristu autoritativní Bouři a bubeníka Dremkulese. V každém případě nás hanoverská skupina Grail Knights i na svém 7. albu Forever nevázaně straší. A my se po doznění skladby Grail Gym budeme bát zhasnout.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Dvakrát se velšský gitarista a zpěvák Mike Peters, zakladatel skupiny Alarm, dokázal vypořádat s atakem rakoviny. Dnešní loni 29. dubna podlehl ve věku 66 let. Spojené království neopomnělo umělcovi zásluhy a ještě za jeho života mu udělilo Řád britského impéria. Kapela v den výročí smrti vydala 22. album Transformation, na které měl Peters ještě podíl. A my si z něho pustíme Live Today.

0: větry.
1: Radio Beat. Skupina Armored Saints Los Angeles umí vygradovat větrník. Nedělá to poprvé. Několikrát se nám ovšem ztratila z dohledu, když například v devadesátkách její zpěvák John Bush dočasně nahradil Joey Belladonu v Anthraxu. 22. května se kapela ohlásila 9. albem Emotion Factory Reset a vyrazila na společné turné s formací Testament. Pro posluchače větrníku má epilog dnešního vydání a celkově 13. stup Every Man Any Man, kterým se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

Jedno, co vám budu povídat, byťáci, na mém hlase je to znát, že i mě už dostihla tady naše studiová, rádiová, klimatizační choroba. Doufám teda úplně, že nepůjdu ve vejvodňákových stopách a že si budeme takhle rozumět i v těch příštích dnech tady na bítu, ale trošku mě to zasáhlo, což v tuhle chvíli ale ve finále není úplně podstatné. Podstatnější totiž než můj ochraptělý hlas, tak je pochopitelně muzika, která v neděli večer nemůže být jiná než metalová. Od těch ale nejjemnějších věcí až po ty nejtvrdší. Proč říkám to proto tak, že zjemna jsme začali vzpomínkou na rok 1994 a slavné album Balls to Picasso Bruce Dickinsona, které právě tuhletu věc Change of Heart obsahuje. Proč ji hraju teď na začátek Heart and Heavy je to, že existuje tahle ta píseň s novým videoklipem a ten je zase zároveň z kategorie těch velmi čerstvých a jak je něco čerstvý, tak si toho v Heart and Heavy tady pochopitelně všímáme. Takže pokud jste fandové i té obrazové složky, která se týká muziky. Tohle je zrovna, myslím, téma, které by vás mohlo a mělo zajímat a měli byste se podívat na takové ty všechny možné stránky a platformy, které na rozdíl od rády a býta jeho poslechu dovolují ten obraz přehrát a dát si právě tuhletu záležitost v té nové verzi s tím novým obrazem, s tím novým klipem a klidně se podívat i na ten příběh, protože ten příběh je tady podstatně hlubší, než se může na první pohled zdát. S vámi je standardová, až přijdu přímo neděli večer. Nebo příjemné úterý ráno, to podle toho, kdy zrovna posloucháte, jestli premiéru nebo reprízu pořadu Heart and Heavy, kde v těch jemnějších vodách muziky ještě chvilku pobudeme. A zaprvé si připomeneme Anneke van Giersbergen společně s kapelou The Gathering na festivalu Masters of Rock, kde zahráli a zároveň si řekneme, že nejen tady, ale i na těch dalších štacích, které tahle ta kapela během letní festivalové sezóny podstoupila, tak odjížděla nadšená. Anneke to v jednom z posledních rozhovorů komentovala, že čekali samozřejmě, když se vrátili zpátky na koncertní pódia v takovéhle podobě, že to bude mít úspěch. Rozhodně ale nečekali, že to bude mít až takový úspěch a velmi je to těší, což samozřejmě tak trošku otevírá dvířka spekulacím, co se bude dít v příštích časech, ať už to budou týdny, měsíce anebo roky.

0: na Beatu.
1: To byly The Gathering na rádiu Beat. Pro pořádek zopakujeme All You Are. Najdete i v tomhletom radio editu na desce, minidesce, EPku zvaném City From Above z roku 2009. Udo, The Flood, to je zase záležitost z desky Touchdown, relativně čerstvá z roku 2023. Pojďme navázat na to, co jsem říkal před malou chvilkou, ale vy to dobře víte stejně, protože to je stále platná informace. Tady zaznělo, že když je něco nové, tak nás to v Hartenově zajímá. Obzvlášť, když se ozvou legendární Wolf a řeknou, že by do světa chtěli vypustit nějakou novou muziku. No tak samozřejmě, že fanda musí zbystřit a podívat se potom a zjistit, že na světě je nový single nazvaný Dead Satellite a zní právě takhle.

0: víc.
1: Wolf a jejich Dead Satellite jako nový čerstvý singl uplynulého týdne, který nejenže vyšel, ale dorazil taky sem k nám do beatu, což je zpráva dobrá. Tak tady máme za sebou Ozzyho Osborna, tady to samozřejmě nový singl není. Ale nové zprávy okolo něj ano, tak dali jsme Desire, dali jsme je z No More Tears z roku 1991 a citovat můžeme, a vy už jste to konec konců také mohli číst třeba na beatovém webu, jeho syna Jacka, který připustil to, o čem se mluvilo, pak se o tom nemluvilo, pak se o tom spekulovalo, pak se řešilo co a jak a kdy a nakonec to vypadá, že Ozzfest, ten legendární, se bude vracet. Původní spekulace říkaly, že bude vícedenní, dvoudenní, třídenní, já nevím jaký, tak zatím to vypadá na jednodenní záležitost a vlastně tak trošku podle hesla, tam, kde to celé začalo a skončilo, to celé může pokračovat, protože místo konání Ozzfestu, ať už dopadne jakkoliv, on zatím ještě ani nevyhlásil headlinery, ale to prý už se stane brzy, tak bude právě tam, kde se Ozzy rozloučil s celým světem, kde odehrál svůj poslední koncert se spoustou kámošů a parťáků a to je samozřejmě Birminghamský stadion Aston Villa. Tam se bude konat další Ozzfest. Měl by být v roce 2027, pokud se náhodou Ozzyho rodina nedomluví na nějaké další změně, která ale v tuhle chvíli asi není úplně očekávaná. Tedy Ozzy Osbourne Desire odškrtnuto v dnešním vysílání pořadu Hard and Heavy. Pojďme dál a pojďme tam, kde mají vlasy prokletě vysoko, což může být třeba kapela Primal Fear. Volím jejich disku Apocalypse, ta vycházela v roce 2018 a jednou z těch věcí, krom těch ostatních výborných, které na ní jsou, tak může být i tahle, ta nazvaná

0: Radio Beat.
1: Primal Fear a jejich The Ritual z desky Apocalypse z roku 2018, tak to je věc, která dohrála stejně, jako jsme se podívali do roku 2007 do diskografie kapely Symphony X a dohrála píseň Domination. I to má svůj tak trošku důvod, ne úplně přímý, ale úplně nepřímý, což může být třeba jméno Thomase Millera. Ti, kteří mají naposloucháno v případě Symphony X, vědí, že to je bývalý člen, zakládající člen Symphony X, basista, který teď aktuálně o sobě nechává taky vědět, protože oznamuje, že rozjíždí solo projekt, celý ten projekt ponese název Lazarus Effect a nejenom, že ohlásil, že nová muzika téhleté kapely časem vyjde, on už se to trošku pochlubil tím, jak to bude vypadat aspoň částečně v rámci nějakých těch singlů a ochutnávek. A tak jsme si dali právě tyhle Symphony X, abychom tak trošku upoutali na Thomase Millera a abychom ty, který to zajímá, tak nasměrovali správným směrem. Protože ano, když hraju Symphony X, tak se dá snadno dopočítat, že mi zatím Thomas úplně nic nepošlal, takže to budu pozorně sledovat, abych až nějaká nová věc od něj třeba vyjde, taky mohl přinést sem do pořadu Hard and Heavy. Symphony X zahráno, odškrtnuto, vlastně taky zapsáno pro ty z vás, kteří sbírají playlisty a kontrolujou, že jsem nepřeskočil a že to, co jsem nasliboval, takže odehrát stihnu, tak pro ty platí, že na webu Rádia Beat najdou samozřejmě playlist se soupisem veškeré muziky připravené do dnešního dílu pořadu Hard and Heavy. Tím pádem tam velmi snadno vědí a vidí, že jdeme na kapelu Avenged Sevenfold. Dáme trošku kategorie, ať se mládí vědovádí. Dáme desku stejnou jmenou, tedy Avenged Sevenfold, aby se to dobře pamatovalo. Ta vyšla v roce 2007 a jednou z těch věcí, kterou na ní najdete, krom těch jiných, tak je třeba ta, která nese název Scream.

Radio Beat. To byli Avenged Sevenfold na Radio Beat a nebyli sami. To další, co hrálo, jste myslím mohli poznat podle hlasu, protože je to takový ten hlas velmi zvučný a velmi rozpoznatelný, patřící Floriansen, tedy zpěvačce. Mně se tak trošku chce říkat, škodali by bývalé zpěvačce kapely Nightwish, protože ono to nevypadá, že by Nightwish nějak úplně spěchali z té jejich dovolené a pauzy, ale ofiko samozřejmě Flor do Nightwish patří. Právě proto, že už to trvá sakra dlouho, to období, kdy se v Nightwish nic moc velkého neděje. Za prvý Floriansen se nudí, za druhý nepochybuji o tom, že taky musí zaplatit hypotéku. No tak se rozhodla, že vydá taky svůj solo projekt. Pojmenovala to jednoduše po sobě, ale zároveň už vypustila do světa nový single, protože je nejvyšší čas taky dát fanouškům vidět. Ono se to kvapem blíží. 15. ledna bude vycházet ta její solová deska. No a jednou z těch věcí, kterou na ní najdete, bude i Bring Me The Silence. Co dál? No pojďme dál, býťáci, pojďme dál podle toho playlistu, který na webu Rádia Beat vidíte a můžete ho číst. Zůstaneme věrni dalšímu výraznému ženskému vokálu. Ten patří Lizzie Hale a ta je, jak víme, z kapely Hailstone.

0: na beatu.
1: Hailstorm, jejich Uncomfortable z desky Vicious z roku 2018, Hematom z desky, a teď mi němčináři odpustí, Die Liebe ist tot z roku 2021, vím, že nemám typický německý přízvuk, ale co se dá dělat, Jeder gegen jeden, tak se jmenuje ta věc, která dohrála, takový tuplák od písmena H to byl. U toho háčka, jako Hergot, to je dobrý, si pojďme dát i něco dalšího, což může být Halford, Rob Halford samozřejmě osobně a spolu s ním jeho spoluhráči tenkrát schovaní právě pod značku Halford. V roce 2009 vycházela trojka nazvaná Winter Songs, což tak trošku evokuje podle názvu, že by to měly být vánoční melodie, ale to se samozřejmě v tomhletom případě úplně neslučuje s tím obsahem téhleté desky, určitě ne 100%. Na druhou stranu, když si to dopočítáte, je 22. pak máte září, říjen, listopad, za 4 měsíce byste touhle dobou 22. už měli víc sakra nejen nakoupeno, ale i zabaleno, tak to klidně jako vánoční berte jako takovou připomínku.

0: Radio Beat.
1: To byli Halfortich, Get Into The Spirit a taky Gravedigger, Blade of the Immortals, desky The Living Dead z roku 2018. Máme za sebou, před sebou něco, co můžete taky vlastně asi vnímat jako takový trošku příslib, i když není úplně konkrétní, ale 9000, tedy tenhle ten velmi sympatický šílenec, pro něhož žádné hranice v muzice nikdy nijak neplatily a ať už rápnul na cokoliv, tak se to vždycky povedlo, tak se zase rozhodlo, že dá nějaké rozumy v rámci novinářských výzev k rozhovorům a jedním z těch, který je myslím, že velmi zajímavý, tak je ten, že od poslední nahrávky, kterou má 9000 za sebou, tak už mezi tím naskládal něco okolo 100 hotových písní, se kterými teď přemýšlí, co bude dělat. Jsem zvědav, co s nima bude dělat. Jsem zvědav taky, jak budou znít, jakým žánrem se tentokrát vydá, jestli se chytne nějakého kopita, které v minulosti fungovalo, anebo jestli přijde s něčím úplně novým, protože u něj je možné úplně všechno. Nakonec i tance, když na to přijde. Dobře si pamatuju, když před 14 lety vycházela deska Hypecloud. Dobře si pamatuju Lucky Animals, které na té desce byly, protože to byla taková ta píseň, která vás na první dobrou kopne do ucha a už tam zůstane. No a dobře si pamatuju taky to Devinovo blbnutí na jeho dvorku, kdy k tomu vlastně vytvořil takový taneček a fandové pak na celém světě se pokoušeli ho naučit, aby v rámci živých koncertů, až na ty Lucky Animals dojde, tak mohli poskakovat všichni synchronně, jak to známe z filmů, tedy obzvláště s country tématikou. Tak nějak to asi mělo vypadat, jo, takový ty honky-tonky tance. Tak pojďme si dát Lucky Animals a pojďme se pak překulit zase k něčemu, co je úplně nové a úplně čerstvé.

0: those you know. Really does.
1: Hard and heavy.
2: Ano, nové a čerstvé a myslím, že celkem rozpoznatelné. Je to divný, jako vždycky, když tenhle ten člověk začne něco dělat a je jedno, jestli je to muzika nebo film. Nejednou jsem z jeho snímku odcházel s pocitem, co jsem teď vlastně viděl, o co tam šlo a jak to Hergot skončilo. A u muziky to často mívám podobně v případě Roba Zombieho, který ale zároveň si drží svůj ksicht, takže ho člověk pozná, nemusí o tom nijak dlouze přemýšlet. To, co máme za sebou, tak je nový single nazvaný Black Red Coffin, tak se jmenuje tahle ta záležitost. Je dobře, že Rob Zombie už opustil takové to své období, kde vymýšlel názvy desek a písní tak, že si je nikdo nikdy nezapamatuje a vsadil na zkrácenější verze těch názvů. Ono to podle mě není vůbec špatný jako investice do budoucna. Má-li si to člověk pochopitelně pamatovat, tak tohle to je jeho nová věc. Black Red Coffin, ta je právě teď za námi. Ale protože to je taková ta muzika, která se vymyká, platilo to jak pro Zombieho, tak pro Devina Townsenda, myslím si, že můžu přihodit třetí, která je taky z kategorie, která se tak trošku vymyká, protože směska metalu a reggae, to samo o sobě zní, že to nejde dohromady. My už dávno dobře víme, že to výborně jde dohromady, ať už to hraje samo tady v Praze naposledy, tuším, že to bylo v Rock Café, nebo dole v Lucerna Baru, a nebo ať už to hraje ve velkých halách, společně třeba s Metallicou, protože i tak jsme si tu kdysi mohli před léty prohlédnout Benjiho společně s kapelou Skindred.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Skindred a pro úplnost, to, co hrálo, byly Sid Fazer z alba Smile z roku 2023. Hned potom přišla další muzika, kterou možná si troufnu říct, že většina z vás úplně nezná, pokud se jim nedostali zase do ruky nějaké ty nově vydané singly. Do Špáně jsme se přestěhovali s touhletou kapelou, kterou dobře známe už dlouhá léta a která se říká Angelus a Patrida. Tak jejich muzika z Brusu nová, z Brusu čerstva, tak ta právě teď dohrála vlastně napůl, protože v jejich případě platí, že sem k nám do beatu nejenže poslali, ale také doručili z nové muziky a nových singlů hned dva kousky. My jsme teď přešli volně tak nějak do toho trashového světa, chvilku v něm zůstaneme. Ta, která je za námi, se jmenuje Cycle of Ruin, no a ta, která přijde hned v zápětí, nese název Angelus a Patrida a Propaganda.

0: beatu.
1: Druhá od Španělů Los Angeles Apatrida nazvaná Propaganda, hned potom první, nikoli však nová, od kapely Hatchet, Silent Genocide je z desky Dying to Exist, a to jsme se posunuli zase do minulosti, ne nějak extra daleko. Dying to Exist vycházela v roce 2018. V dobách těchto ještě Butcher Babies se mohli prsit po celém světě, to v případě Butcher Babies platilo doslova, tím, že mají je dvě zpěvačky, což už jak víme, že je dneska úplně jinak, ale zároveň ti, kteří zůstali v sestavě Butcher Babies, tak ti budou hrát právě teď s tím, že si vzpomeneme na desku Lilith z roku 2017. Dáme si věc The Huntsman a slíbíme si, že Butcher Babies už mají ten nový materiál pochystaný. Ono v jejich případě platí, že už nějakou dobu, ono to chvilku tak jako stálo a nevědělo se po odchodu Carly Harvey, co se bude dít, a nakonec se Heidi rozhodla, že v tom zůstane sama. Měli trošku honičku s nějakým vydavatelem a s těmi všemi papíry okolo muziky, ale to se zdá být už vyřešeno, takže se můžeme těšit zase do budoucna na další nový materiál a třeba i vystoupení někde tady u nás. The Huntsman je tady.

0: na Rádiu Beat.
1: Butcher Babies, The Huntsman z desky Lilith, to jste poznali a já jsem to ještě předtím navíc prozradil. Myslím, že jste taky mohli poznat Phila Anselma v té další skladbě, která tady na beatu dohrála. Ještě jednu čerstvou věc jsem vám dlužil, ti, kteří koukají na playlist na webu a Facebooku, tak už to stejně dávno věděli, že vám ji dlužím a že na ní musí dojít a teď na ní právě došlo. Byl to Anselmo. Nebyl to Anselmo v Panteře, nebyl to Anselmo studiově, nějak jakože solově, byl to Anselmo jako součást super uskupení zvaného Down. Down tak jako trošku stagnovali právě díky tomu, že Rex s Philem se věnovali několik uplynulých měsíců a let fungování v sestavě té znovu obnovené Tribute Pantery se Zakem Wildem a Charlie Menante. No ale zároveň už konečně došlo taky na to, co prozrazovali v minulosti, že by nechtěli tuhletu kapelu pohřbít a naopak by chtěli, aby se jí dařilo, aby nějaký nový materiál přinesla. Tohle je třeba právě jedna z těch věcí. Blood Oath je název té věci, která dohrála právě teď tady u nás na beatu. Zbývá mi ještě pustit Terror Universal, zbývá mi pustit Creator a zbývá mi pustit italské takové death metalové nálodotvůrce, bych to klidně řekl, díky těm samplům, které vždycky používali Flash God Apocalypse, což budou skladby, které taky pustím, abych v tom svém playlistu všechno splnil tak, jak jsem slíbil. A pak taky pustím ke slovu Petra Korála, protože speciál Hard and Heavy se blíží, už minulý týden jsme to vykopli a teď v tom budeme pokračovat. Koncertně festivalový speciál je připraven a myslím, že si tam přijdu na své i ti, kteří to mají rádi melodičtější, tak i ti, kteří to mají rádi, řekněme, méně melodické. To je další hodina a ta poslední tu obstarává po svém symboliku řádně utahaný Davy, takže i na něj se můžete těšit. Já vám přeju příjemný zbytek Hard and Heavy, příjemný poslech, čistý signál, za týden zase naslyšenou.

0: Aktualitu.
1: Hezký večer vám od mikrofonu přeje jako vždycky v tento čas Petr Korál. Stále posloucháte Hard and Heavy. Začala třetí hodina a začala se skupinou Beast in Black. A opět není to náhoda, protože já jsem se rozhodl ještě pokračovat v tom speciálu, který jsem rozjel už minulý týden, a pozvat vás na nějaké akce, které proběhnou v závěru letošního roku. A třeba právě Beast in Black, tedy finští, řekněme, power metalisté, se k nám chystají. Konkrétně 2. listopadu vystoupí společně s krajany Sonata Arctica ve Zlíně v tamní sportovní hale Datart. No a před námi je další pozvánka, tentokrát ale na symfonický power metal z Velké Británie, na skupinu Gloryhammer. Ta se představí v Ostravě o další 3 dny později, tedy 5. listopadu v klubu Garage. Od Gloryhammer si pustíme nový single, který předznamenává na říjen chystanou novou desku Space 1993 Wrath of Corviriat.

0: Radio Beat.
1: Stále zveme na podzimní koncerty a bude tam i něco na nějaký festiválek, nechci předbíhat. A tím pádem nemohu opomenout logicky ani akci, která bude 6. listopadu v Praze v O2 Univerzum. Vystoupí tam Soilwork, Orbit Culture a jako headliner pochopitelně Amon Amarth. Oni 2. října vydají novinkové album The All Father Awakens. My se ale prostřednictvím songu An Ancient Sign of Coming Storm vrátíme až do roku 2004 na 5. řadovku Amon Amarth Fate of Norms. Tady je máte.

dozněli Amon Amarth, tak znovu připomínám, že vystoupí v Praze v O2 Univerzum 6. listopadu. A o den později se koná takový malý festiválek, by se dalo říct, který se jmenuje Fight Fest v centru a proběhne ve Velké Meziříčí v klubu Jupiter. Název napovídá, že to navazuje na letní velký hardkorový Fight Fest, který probíhá open air a já si myslím, že už si vybudoval obrovskou pozici. No a tohle je prostě taková, prostě jeho malá podzimní verze, kde vystoupí Malik Dantumor a ještě další dvě tuzemské kapely a také slovutní holandští death metalisté Asphyx, což je skupina, která se příští rok dožije už 40. narozenin a znalcům death metalové scény asi netřeba připomínat, že jejím nejznámějším členem je zpěvák Martin van Drunen, který na konci 80. let působil u legendárních krajinů Pestilence. Každopádně účast Asphyx na Fightfestu v centru je důkazem, že byť na Fightfestu hrají převážně hardkorové kapely, tak se nebrání ani jiným žánrům, třeba death metalu v podání Asphyx. Pustíme si The Feeder song z alba Incoming Death.

Já jsem v souvislosti s Fyte Festem několikrát zmiňoval hudební žánr hardcore, zcela logicky, protože tohle byla pozvánka na Fyte Fest v centru, byť to byl death metal. No a hned o den později, 8. listopadu, v Ostravě v klubu Barák, vystoupí defalšovaná hardcore metalová legenda ze Spojených států, skupina Propane. Ta letos slaví půlkulatých 35 let od svého vzniku a k těm narozeninám si v květnu nadělila nové album Stone Cold Anger. My se ale vrátíme až do roku 2012 k albu Straight to the Dome prostřednictvím skladby Fallen Son.

0: Radio Beat.
1: To byla připomínka toho, že Propane vystoupí 8. listopadu v ostravském baráku. 14. 15. a 16. listopadu se na společné turné vydávají němečtí SDI a dvě české skupiny Hennig 666 a Pipa Plays Cryptor. Vystoupí postupně v Praze ve Futuru, v Uherském Hradišti v Kubu Mír a v Brně na Melodce. Tam jenom upozorňuji, že ten poslední koncert v Brně, a tam budou pouze SDI a Hennig 666. No a my si zahrajeme právě něco od SDI, německé legendy, z jejich druhého alba Sign of the Wicked, vydaného v 88. roce, přichází song Killer's Confessions.

No a k tomu společnému turné SDI Hennig 666 a projektu Peepapo Scriptor se vrátíme ještě právě prostřednictvím jedné Peepovy skladby nebo kryptorské skladby, protože jak víte, Peepapo Scriptor to jsou písničky kryptoru, které hraje Peepa s novými spoluhráči. A ono to už vyšlo na živém albu Peepapo Scriptor, protože jedno živé vystoupení bylo už v loni na Brněnské bouři. A nyní tedy se chystají další dva koncerty, protože, jak už jsem říkal, Peepapo Scriptor bude SDI a Hennig 666 doprovázet v Praze a v Uherském Hradišti. Mimochodem Peepa zvolna, ale pečlivě chystá novou desku, opravdu s novým materiálem. Ta ovšem pochopitelně zatím není k dispozici, tak berte za vděk alespoň živou verzí skladby Jsou mezi námi.

0: Expressu.
1: Pořád posloucháte Hard & Heavy a já nadále se snažím avizovat nějaké zajímavé koncertní, případně festivalové akce, které vás čekají letos na podzim. A nemohu nezmínit třeba další koncert 16. listopadu v ostravském baráku, kde vystoupí Evoust a Flashcrow, tedy něco pro vyznavače extrémního death metalu. A nebo akci 21. listopadu, která bude ve Zlíně, ve sportovním hale Datart. Vystoupí tam Pain, Wolfhard a švýcarští folk metalisté LOAT. A právě z jejich debutu z alba Spirit, které letos slaví už 20. výročí od svého vydání, si teď pustíme The Song of Life. Takže tady jsou LOAT.

0: Radio Beat.
1: Připomínám, že LOAT vystoupí 21. listopadu ve Zlíně. Ten samý den mimochodem hrají v Ostravě, v tamní Ostravar aréně, slavní švédští hardrockeři Europe. Ale my se posuneme zase ještě o týden později, do 28. listopadu a vrátíme se do Zlína, ovšem do Masters of Rock Café, protože tam vystoupí společně kapely Tear, Twilight Force a ještě dvě další. A my si zahrajeme právě skupinu Tear z Faerských ostrovů. Pro nás Čechy je určitě zajímavá i tím, že kytarista zpěvák Harry Jensen hrál i ve zdejších skupinách Surma a Bohemian Metal Rhapsody. Od Tear si z alba Hell, vydaného před 7 lety, pustíme song Downhill Drunk. Tak tady je faerská kapela Tear.

0: na rádiu Beat.
1: To byly Fajeřané Týr, kteří zahrají ve Zlíně 28. listopadu. A teď už se posuneme do prosince, ale zůstaneme ve Zlíně, protože 5. prosince tam ve sportovní hale Datart proběhne zimní odnož festivalu Masters of Rock, tedy akce Winter Masters of Rock, kde zatím není ještě úplně upřesněno to, co všechno tam zahraje, ale už je jasné, že tam budou třeba Dynasty, Tail Gunner a jako hlavní hvězda němečtí legendární Accept. Já vám teď od Accept nabídnu takovou možná zvláštní a pro někoho překvapivou věc, která se jmenuje Life's a Bitch. Ona totiž nevyšla na žádném albu, pouze na singlu v roce 2019. Přitom je to výborná chytlavá pecka. Tak pojďme na to, Accept a Life's a Bitch.

Blížíme se k závěru dnešní třetí hodiny Hard and Heavy. Tohle byl je Accept a pozvánka na 5. prosince na Winter Masters of Rock do Zlína. A já tu mám poslední dvě pozvánky na akci, která bude teda ještě o 4 dny dříve, už první prosincový den, a to v brněnské Flédě. Chystají se tam dvě opravdu kultovní americké thrash metalové kapely. Ta jedna to jsou Dead Angel. Ti hrají už od roku 82, byť v první polovině 90. let se přejmenovali na The Organization a v roce 95 se odebrali na 6letý odpočinek. Od začátku nového milénia to ale opět hrnou, jak se dá. No a společně s Dead Angel se tam představí Violence. Ti vznikli v 85. a fanoušci jistě vědí, že v tomhle spolku působili dva známí kytaristé, Phil Demel a hlavně Rob Flynn, který po zániku původních Violence v roce 93 založil a dodnes vede skupinu Machine Head. Violence se pokoušeli o comeback už na začátku tisíciletí, ale opravdu naplno se do toho pustili až v roce 2019. O 3 roky později pak natočili EPčko Let the World Burn, ze kterého si pustíme skladbu Gato Negro. A od té doby se ale několikrát proměnila sestava Violence a jediným stálým členem dnes je zpěvák Sean Killian. Takže Violence už jsem avizoval, Gato Negro, ale předtím samozřejmě musí dostat prostor i Dead Angel a o těch si pustíme Breakaway z alba The Evil Divide z roku 2016. Takže pozvánka na akci 1. prosince v Brně, Dead Angel a Violence, a ode mne je to pro dnešek úplně všechno. Loučí se s vámi Petr Korál.

0: Radio Beat.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, klasika z vysílání Rádia Beat, vás zdravím já, tedy Davy. Přemýšlel jsem, čím si i vám udělat radost a napadlo mě opět po nějaký době zabrousit do vod death metalových, do vod technických, do vod brutálních a skoro až sportovních. On už co si naznačil otvírák, o který se dneska postarali, kanačtí First Fragment. My jsme si hráli věc z poslední 5 let starý řadovky. A jako tohle už by se skoro sportovním odvětvím nazvat dalo. Já bych se to tedy učit rozhodně nechtěl. Ale dobře se to poslouchá. Skloubit u mě techniku, brutalitu, rychlost a atraktivnost není vůbec jednoduchý. Jsou ovšem kapely, kterým se to samozřejmě daří. Třeba takový další Kanaďané Omnivide. To je, s rukou na srdci říkám, že se mi objevil teprve nedávno a to jejich poslední EPko Arise je něco neskutečného. Však poslouchejte, čeká vás Tuplák.

0: na beatu.
1: Promyšlený, nejede se na dřeň, dobře poskládaný, nic tam není jenom proto, že by to tam mělo být. Přijde mi, že u Omnivite je to dělaný s nadhledem, přesto fanouškovským zápalem. Přesně takhle to cítím, skvělý. Je to prostě moderna se vším všudy. Takhle poslední roky vypadá death metal. Mně to nevadí, i když samozřejmě vždycky radši sáhnu po něčem devadesátkovým. Každopádně tohle se hodně povedlo. Míříme do států za další technickou věcí s názvem Withered Throne. Tahle ta parta má na kontě jen jednu 4 roky starou desku, tak si z ní dáme krajíc. A zamíříme z Floridy do Kalifornie za kapelou s názvem Ominous Ruin. Taky slušná zvířečina. Já se opravdu potím už jenom u té představy, že bych v těchto kapelách měl hrát na cokoliv. Já bych tam nechtěl bejt ani v pozici trianglisty. No, však poslouchejte.

0: Na rádiu Beat.
1: Opět skvělá práce, a to jak od Withered Throne, tak od Ominous Ruin. Dvakrát Amerika a dvakrát totální masakr. No, dnešek jsme zasvětili technice a brutalitě, tak budeme pokračovat a zůstáváme v Americe. Tam se prostě technice daří. A řekl bych, že ty nejlepší kapely tohoto ranku jsou právě odsud. Takže zamíříme do Los Angeles. Tohle město skrývá mnohé, krom jiného i zkušebnu pětice The Zenith Passage. Tahleta parta má na svědomí dvě desky a jedno ípko. My si zahrajeme z úplně posledního, 3 roky starého materiálu. A opět to bude intenzita slovní kadence pana Filipovského, když daboval pana Finéze.

0: na Rádiu Beat.
1: Jako nebudu nic zastírat, dneska to byla slušná masáž. Nepamatuju, kdy naposledy jsme si v rámci jedné hodiny přehráli tolik tónů. Dneska to svištělo jak kulky kolem prvních osadníků. Za mě ale super, snad jste se bavili stejně jako já. Takže jdeme do finále. Klasika, playlist najdete na našich stránkách nebo Facebooku, tak se na to podívejte. A my jdeme do finále, před námi je poslední věc. Půjde o chilskou kapelu Bleak Flash. Krapet exotiky na závěr nikomu neublíží, takže sumarizace. Vznik 2009, na kontě dvě ípka a dvě desky a my si budeme hrát z tý poslední 4 roky starý. Takže se mějte a zase za týden. Budu se na vás těšit. David.

0: depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Minule jsme truhlíce vzpomínali a vzpomínajíce truchlili. Dnes budeme oslavovat, neboť dnešní depozitář je příspěvkem k 80. jichž se 13. srpna dožil Michal Prokop. Takovou výzvu pořad, jako je depozitář, nemůže nechat stranou ležet. Navíc už v Úsvitu depozitáře jsem jedno takové laudácio našemu oblíbenému pěvci uspořádal. Tehdy se ovšem jeho 70. příhodně protěly s výstavou Rhythm and Soul Michala Prokopa, kterou jsme připravili u nás v muzeu. Mohl bych tedy vzít 10 let starý setlist pomocí umělého chytráctví vysosat ze staré nahrávky komentář a prodat vám to staré zboží jako nové. Ale takové prasáctví jest nedůstojné jak pořadu, tak oslavence. Navíc jsme za ty léta shromáždili nové a nikdy věru pikantní sbírkové audiopřírůstky. Takže si to dáme znovu, ale bude to z brusu nové laudácio. Pravidla hry jsou následující. Hrát si budeme písničky, které nejsou, a slovo nejsou, podtrhuji, na žádném oficiálním živáku Michala Prokopa a Framus 5, respektive 5. Nebo si budeme hrát studiové nahrávky v jiné verzi. A začneme proklatě z ostra a hned na začátku popřeme pravidla právě nastolená.

0: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: Tohle je skutečný poklad. Záznam neznámého původu, který zachycuje našeho oslavence v naprostých začátcích a který také zachycuje Framus Five v jednom z těch vzácných momentů, kdy jich bylo opravdu pět. Tudíž snad omluvíte, když pravidlům navzdory nasadíme jednu z těch prokopovských kmenových písní, která už vyšla na oficiálním živáku, konkrétně na záznamu koncertu z roku 2000, kterou najdete na kompilaci Od někud někam. O nahrávce se vědělo už léta. Na konci 90. let ji zmiňuje Aleš Opekar ve svém seriálu Big Beatové šlápoty, ve kterém na stránkách časopisu Rock and Pop vydal počet ze svého průkopnického bádání o historii českého Big Beatu. Vypisuje sice všechny písničky, ale neuvádí původ nahrávky a v pracovních materiálech k seriálu Big Beat je o tom velké kulové. Jsme tudíž v roce 1967, neboť dechovou sekci, kterou bychom tu měli slyšet a neslyšíme, si Framus Five pořídili až na jeho konci. Místo netuším, hovoří tam nějaký moderátor, takže se možná jedná o Music F Club na Smíchově. Framus Five tu na podzim 67 odehráli dva koncerty z Primitives Group a některé indicie naznačují, že autorem nahrávky je legendární zvukař Benny Laney. No a když už máme tu možnost, pojďme si dát ještě do druhé nohy. Jedné z písniček omluvte za chrochtání.
2: Teď vám zahráme skladbu, která sice není od černovského autora, ale složený tady pární zpěvák skupiny Animus. Skladba je tak černovská, že jmenuje se Fall Miss Corker.

Like home.

0: set me free. Děkujeme.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
0: Vám teď rádi zahráli jednu skladbu, kterou hrála mimo jiné tedy anglická skupina Spencer Davis Group, a skladba se jmenuje Watch Your Step. Známe jejího autora, bohužel bychom vám ho rádi sdělili.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Nedávno se objevil ještě jeden velice pikantní záznam Framus Five, dokonce i s dechovou sekcí. Doposud je na něj ale uvalené embargo a na rozdíl od některých expertů z naší branže se snažím embarga dodržovat. Leč nevadí, další pikošky následují. Cestou za nimi přeskočíme jalová léta, která Michal Prokop strávil mezi popíkáři. Co vím, neexistuje žádný koncertní záznam prvních sestav Framus 5, což je sice z dokumentačního úhlu pohledu škoda, ale na druhou stranu reference o tehdejších koncertech nejsou kdo ví jaké. Přibrzdíme v roce 1982. Zde na nás čeká jeden velký nugát z přechodového období mezi alby Holubí Dante a Kolej Yesterday. Písničku Tramvaj najdeme na první straně Koleje. Tahle její rozhlasová verze ale předchází tu na desce zhruba o 2 roky. Ze stejného vrhu pochází ještě instrumentálka Citron, ale to je instrumentálka a tohle je depozitář věnovaný Michal Prokop.

0: depozitář popmuzea na rádiu Beat.
1: Píseň z koleje Yesterday nás přivádí k jednomu z velkých pokladů našich sbírek. A to je koncert Michala Prokopa a Framu zpět právě z roku, kdy kolej vyšla. Což bylo, kdo to ví? Nehlaste se všichni. Ano, 1984. Píši si a odpouštím vám toho Špeka, co si ho, žáku neblahý, rolujete pod lavicí. Hlavně mi ho nehulte v areálu školy. Koncert z Rakušanova archivu je celý. Snad pochází z Vinohradského klubu Dvojka ze září 1984. Začíná takovým intrem, který obsahuje rozhovor Michala Prokopa s kýmsi, mám pocit, že s Milošem Skalkou. Do toho se šoupou stoly, cinkají lahve, ozývají se kroky. A pak to začne.

zda leží ten, co neužil zrovna pozemských statků, co nepřele svůj vlastní plot, za to však rád do zadku. Kopal se párem cizích vod a tam leží ta, co pejvá malostivá, ta věčně snila po

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Koncert obsahuje prakticky celou kolej Yesterday, ale pozor, pořadí písniček setlistu se liší od toho na desce. Koncert dělí desetiminutová verze Města R. Pak navazuje krátký vstup Jana Hrubého, který tu předvede své pokleslé tango, které si přinesl od Myšíka, a pak ještě jednu píseň Petra Zkoumala. A pak přijdou další nugáty.

to bys mě pak směla dělat fóry. To by mě tvý fóry byly hod. Byli bysme jsme zralí pro vás story. O jakých nám zpívá Karel Gott. To již o Karibik já byl frajer. Jako tam ty hoši libový. Jako hvězdy metrovou Majer.

0: Takže nám začal blok písniček s bluesovější tematikou. Tohle byl blues milencůsky na svět a teď blues poštovní doručovatelky.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: V koncertním pořádku následuje píseň v baru jménem Krásné ztráty. Ta ale existuje na oficiálních bootlezích, takže ji z depozitáře škrtáme. Říkám to proto, abyste pochopili, co má Michal Prokop na mysli na začátku dalšího vstupu, když ohlašuje další píseň. A pak si dáme jeden cover.
2: Takže ty zase z restaurací a jídelen do reálu poněkud prozaičtějšího. Zaspíváme si takovou písničku, která hovoří o jakýmsi komíhání, věčným komíhání lidí mezi nadějí a úzkostí v tomhletom století. Ta písnička se jmenuje Mr. Sentiment 1900.

prohrál, zaslyšel se v Kartágoji příští rok. Na kránu zpíval marše v kvartách, hlasoval pro pokrok. To jak nás dojal mistr Sentiment, Hamleta hrál nám mistr Sentiment. Ťouk nás dál mistr Vím a nevím a skáčou nám po hlavách.

teď jednu písničku, kterou která jediná vlastně z celého programu není původní. Je to jedna z těch, který mám rád, ještě ze stara, a napsal ji jeden z mých vzorů, někdejší slepej portorický kytarista a zpěvák Jose Feliciano, a ta písnička se jmenuje Déšť.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: No, teď se posuneme o 3 roky dál. Tehdy si čeští beatoví veteráni vymysleli takový mejdán. Jmenovalo se to Večírek starších pánů, sestava byla víceméně stabilní, různí myšíci, hladíci a jim naroveň postavení. Existují 2 nahrávky, zvukově nijak ohromující, ale díky za ně. Michal Prokop tam kromě obvyklých soulových a rhythm and bluesových fláků zpívá s tehdejším Framusem i pár takových, ke kterým se pak už nikdy nevracel. Jako třeba tohle dřevní blues Pintopa Sparkse, proslavené BB Kingem a dalšími borci.

0: Teď bude následovat pauza.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Nyní provedeme skok Takořka do současnosti. Bootlegů není málo, ale najít na nich písničku absentující na oficiálně vydaném živáku, to je, přátelé, ořech tvrdý jak život samoživitelky, potažmo ministra práce a sociálních věcí. Dělám ale tenhle pořad už přes 10 let a jen tak něco mě nezaskočí. Navíc hned na úvod závěrečného bloku mohu vytasit se vzácnou ukázkou starých písní starých pánů v rukou mladých interpretů. A bude to pestré i genderově. Michal Prokop a Sára Vondrášková alias Never Soul, covidový koncert Národ sobě, kultura tobě, rok 2021 a stará píseň jménem Stará píseň.

ve slepé ulici na malém městě a čekat, že ukážeš mi cestu a čekat, že ukážeš mi cestu. Je zvláštní tě poslouchat. Nerozumím.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: O rok později Zámecký park v Náměšti nad Oslavou, festival Folkové prázdniny a píseň Pomoz mi z alba Mohlo by tu bejt nebe.

la zbledá. Říkala, zpomoz mi, já už to nedám.

0: Děkujeme. Pomoz mi.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Na stejném albu nachází se i písnička Libeňská. Na aktuální živák Live 80 se stejně jako ta předešlá nedostala, což je pro mne jasná přihrávka do běhu. Živá verze pochází z Opavy z předloňského ročníku festivalu Hradecký slunovrat.

0: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: A to je pro dnešek všechno. Michalu Prokopovi přejeme stálý zdraví, ostrou mysl a dobrý hlas, ještě kýbl koncertů a za 5 let další depozitář. Materiálu je dost. Vy se mějte, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.